Tak tohle byla další hezká česká písnička ve vysílání Rádia Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk, a pojďme se podívat taky do minulosti s datem 7. září. Začneme v roce 1985, kdy zahájila provoz naše první jaderná elektrárna v Dukovanech. Už je to 41 let. Přesně před 30 lety zahájil koncertem na pražské letenské pláni světové turné ke svému albu History americký zpěvák Michael Jackson. Tehdy na něj přišlo 130 tisíc lidí. A ještě tu máme jedno výročí z roku 1996. Právě dnes před 30 lety byl odvysílán první díl seriálu Hospoda. Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky, určitě znáte. Tak tolik tedy pohled zpátky do minulosti a teď už opět hrajeme hezky česky.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, když život patří katům.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Obloha nad Českem je teď prakticky bez mráčku. Je jasno až polojasno. K ránu si ale dejte pozor na mlhy. Tvořit se budou hlavně kolem vody. Teploty nám klesají na 10 až 6 stupňů. Přes den pak bude nebe oblačné až polojasné, sem tam se ale může zatáhnout a ojediněle může i sprchnout. K večeru se pak ale mraky opět protrhají. Na teploměru naměříme 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20, na Šumavě kolem 22 a v 1000 metrech na horách vyšplhá rtuť na 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

Krásný a ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 7. září roku 2026, kdy svůj svátek slaví Regina. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1938 se narodila česká herečka Milena Dvorská, odešla v roce 2009. Stejně tak se narodila dnes v roce 1941 režisérka Marie Poledňáková, která nás opustila v roce 2022. Kdo má narozeniny? 78. česká herečka Marta Vančurová. Pak je tu taky Pavel Rod, český zpěvák. Dneska slaví 71. narozeniny. Šedesátku má moderátor, imitátor a bavič Zdeněk Izer. A taky tu máme Sagvana Tofiho, který dneska slaví 62 let. Tenhle český zpěvák a herec. Ještě jeden český zpěvák a muzikant Vilém Čok dnes slaví. Určitě znáte písničku Karel nese asi čaj, kde si taky zaspíval. Dneska je mu 65. Tak ho přejeme samozřejmě i vám, kteří slavíte ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české pro vás.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Obloha nad Českem je teď prakticky bez mráčku. Je jasno až polojasno. K ránu si ale dejte pozor na mlhy. Tvořit se budou hlavně kolem vody. Teploty nám klesají na 10 až 6 stupňů. Přes den pak bude nebe oblačné až polojasné, sem tam se ale může zatáhnout a ojediněle může i sprchnout. K večeru se pak ale mraky opět protrhají. Na teploměru naměříme 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20, na Šumavě kolem 22 a v 1000 metrech na horách vyšplhá rtuť na 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: očekávané události. Radio
1: Přeji vám hezké ráno, je pondělí 7. září, svátek má Regina a před námi jsou očekávané události. V 11 dopoledne se sejde vláda. Na stole má kabinet výpočet minimální mzdy, návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času, nebo třeba národní strategii boje proti obchodování s lidmi v Česku na dalších 5 let. Na dnešek připadá Světový den povědomí o radioterapii. V rámci toho proběhne v Praze den otevřených dveří na radioterapeutických pracovištích. Zapojí se třeba Všeobecná fakultní nemocnice nebo Ústřední vojenská nemocnice. V Brně bude slavnostně poklepán základní stavební kámen nového parkovacího domu v městské části Nový Lískovec. V Ostravě se pak slavnostně otevře nová budova vědecko-výzkumného centra LERCO. Centrum propojí experty z Ostravské univerzity, VŠB Technické univerzity i fakultní nemocnice Ostrava. A ještě naskok do světa sportu. České basketbalistky čeká na světovém šampionátu další zápas. V Berlíně ve 20:15 vyzvou obhájkyně titulu, a to Američanky. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: skvělé ráno, krásné pondělí, i dnes 7. září jste si pustili Blaník a právě dnes vám hrajeme jenom hezky česky celý den. Je tu první pondělí v měsíci a jaké bude?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Hudebně na Blaníku jistě skvělé a co se týče počasí, já si myslím, že pohoda vánek. Očekávejte většinou oblačno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Pokud chcete teplejší, tak vyražte na Jižní Moravu. Tam bude až 27 stupňů.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: A pokud vás zajímá počasí tohoto týdne, tak se na něj za chvíli podíváme. Přihlásí se meteorolog Tomáš Mejstřík. Já už posílám písničky a přeji krásný den.

0: ráno, hezké pondělí je 7. září a to znamená, že dnes je první pondělí v měsíci. Ano, celý den vám hrajeme jenom hezky česky, tak nejenom mezi 5. a 6. nebo 12. a 13., ale rovnou celých 24 hodin.
1: Radio Blaník. Počasí.
0: A my se právě teď podíváme také na počasí tohoto týdne. Jak bude od pondělí do středy? To ví meteorolog Tomáš Mejstřík.
2: Pondělí začneme zase slunečným dnem. Během dne čekáme pak oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a jen výjimečně se může objevit slabý déšť. Maximální teploty během pondělka vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jihu Moravě bude až 27. Vítr bude většinou slabý, proměnlivý nebo jižní do 4 metrů za sekundu. A pokud se podíváme ještě o pár dní dál, tak v úterý čekáme většinou polojasno, ale večer začne od západu postupně přibývat oblačnost a také se tu může objevit i místy déšť. Minimální teploty během úterka budou mezi 15 a 11 stupňů Celsia a ty nejvyšší denní budou od 25 do 29 a počasí by se mělo o něco pokazit během středy, čekáme na většině území zataženo s deštěm a také poměrně citelné ochlazení. Oproti úterku se ochladí asi o 8 stupňů a maximální teploty budou jenom do 20 stupňů.
0: To říká meteorolog Tomáš Mejstřík. Tomáši, děkuju, mějte se hezky a hezké ráno.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Hrajeme vám hezky česky.

Dobré ráno, hezké pondělí, posloucháte i dnes 7. září po ránu, Blaník, za to děkujeme. A já vidím v kalendáři jméno Regina, tak Reginám všechno nejlepší k svátku. A ještě jedno jméno tu má Monika Holubová, ta má další ranní zprávy a za chvíli jsou tu pro vás. Tak hezký den.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Preventivní prohlídky sluchu budou v Česku povinné. Češi totiž podle odborníků nedoslýchavost podceňují. Praktik by měl pacienta poslat na orel, specialistů je ale málo. Ve věku 80 let zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Spolu se svým bratrem Vladimírem založil v polovině 70. let skupinu Jojo Band. Jeho bratr zemřel v roce 2003 po nehodě na kole. Černovická ulice v Brně během září projde opravou. Důvodem je její špatný technický stav. Řidiči tak musí počítat s dopravním omezením. Opravovaný úsek je dlouhý necelých půl kilometru. Očekává se, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představí navýšení investic Evropské unie v Grónsku a také prohloubení politických vztahů s tímto dánským arktickým územím. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti a přechodně bude až zataženo. Ojediněle může i zapršet. Vyjasňovat se bude až zase k večeru. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: krásné pondělí, hezky česky vám hrajeme mezi 5. a 6., ale dnes je tu první pondělí v měsíci a tak rovnou celý den. A v dobrém ránu dnes přijde.
1: Na Rádiu Blaník.
0: Ano, je to tak, je tu první pondělí v měsíci a to znamená, že vás čeká v dobrém ránu i kytarové ráno a v něm tenhle zpěvák. Ale taky samo sebou velký muzikant. Vy už víte, kdo to je, že jo? Nebo ne? Tak já vám ještě jednu pustím. Jasně, v kytarovém ránu bude dnes Xyndl X, tak se na něj těšte. Já se těším neskutečně, to bude zase veselé a zábavné. V každém případě těší se na vás kolega Petr Slíva. Dnešní dobré ráno je tu mezi 6. a 9.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: Tak to byli Slavíci z Madridu a Valdemar Matuška na Blaníku. A už pro vás chystáme tu první hodinu dnešního Dobrého rána a v ní Karel Gott. Září, vyvolávám filmy zkrásky. Činasky. I Helena Vondráčková. Navíc je tady první zářijové pondělí a první pondělí v měsíci vám Blaník celý den vždy hraje hezky česky. A to bude i dneska. Takže i v té příští hodině je pondělí 7. září 5.53. Rádio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří Nahlas. Více na ostarinahlas.cz.

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu je výrazně chladno, teploty spadly na 10 stupňů. Přes den ale vyšplhají na 25, na Mladoboleslavsku bude 23 a zpočátku bude polojasno, střídavě oblačno, odpoledne přichodně až zataženo. Tolik o počasí a na řadě už jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Babišův kabinet projedná ceny benzínu a nafty. V Liberci přestěhují morový sloup od historické radnice. Fanoušci Sparty volali po odvolání trenéra.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes bude řešit ceny pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín, ale jeho kabinet navrhovat nebude. Petřínská rozhledna v Praze se dnes rozsvítí červeně na podporu lidí z DMD. Jde o jeden z typů svalové atrofie. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. Umění ve veřejném prostoru Liberce čeká další změna. Morový sloup od sochaře Jiřího Seiferta se dnes stěhuje od historické radnice. V Liberci je dílo od loňského srpna, kdy se do města vrátilo po 56 letech. Kde přesně bude nově umístěné, to ví mluvčí radnice Jana Kodymová.
5: Pískovcový objekt převezeme do prostor paláce Líbik, kde bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z galerie výtvarného umění CHEP.
4: Nový umělecký objekt se dočká slavnostního odhalení 21. září. Fotbalisté pražské Sparty klesli v neúplné tabulce na 10. příčku. V utkání 7. ligového kola prohráli v Hradci Králové 1-2. Pražané si tak připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Sparta padla v Hradci téměř shodně po roce a její fanoušci volali po odvolání dánského trenéra Briana Priskeho. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: No tak dobré pondělní ráno s datem 7. září. Máme za sebou letní koncerty v Prostějově a v Pardubicích. Vyvedli se, děkujeme vám všem, kdo jste dorazili. Adélka se nám včera vdala, takže dneska ještě nebude logicky, protože možná teď ještě paří. A před námi je 1. zářijové pondělí, to znamená, že vám celý den na Blaníku budeme hrát hezky česky. A taky nás čeká kytarové ráno, které je tady taky každé první pondělí v měsíci. Tentokrát po 8. hodině dorazí Xindl X, po 7. hodině se budou proplácet účtenky, no a za chvíli zaspomínáme na jednu výraznou českou hudební osobnost, která nás bohužel včera opustila. Ale teď na začátek, Karel Goda. V září za minutu a půl bude 6.

0: to tak.
1: Žlutý pes a modrá je dobrá, v dobrém ránu na Blaníku, kapela z pražské Hanspaulky, kde se svého času v jisté hospodě scházeli muzikanti, kteří k sobě měli vždycky blízko. Žlutý pes, Ivan Hlas, Janek Ledecký tam s nimi začínal a od začátku tam byl taky kompletní Jojo Band a výrazná postava této kapely nás včera bohužel opustila.
2: Rádio Blaník, pohodové ráno.
1: Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, zpěvák, textař, kapelník a především jeden ze zakladatelů Jojo Bandu. Tu kapelu založil v roce 1975 společně se svým bratrem Vladimírem, Ondrou Hejmou ze Žlutého psa a Juliem Novotným Kuzmou a potom už následovaly hity, které známe dodnes, Karvina, Rybitví, Jedem do Afriky a tak dále. Skupina Jojo Band loni oslavila půl století na scéně. Richard Tesařík kromě působení v Jojo Bandu vydal i několik soulových, ale vystupoval v celé řadě muzikálů, v Robinu Hoodovi, v Johance z Arku, Touze, v pražském divadle Kalich, patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska a pro nás tady nechal tento vzkaz.
3: Tady Richard Tesařík, dobrý den, já přeji posluchačům Rádia Blaník senzační hudbu, dobrý moderátory a vůbec mějte v životě kliku.
1: Tak pravil Richard Tesařík, který nás včera opustil. Tak si tu dobrou hudbu teď dáme. Richarde, teď už lehkou chůzí.

0: dávno Hitler jinej vlak.
1: Jojo Band. Ve věku 80 let nás včera opustil zakladatel Jojo Bandu Richard Tesařík. Tak Richarde, teď už jenom lehkou chůzí a pojďme na počasí.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, přeji.
1: A nejdříve ta aktuální situace.
3: No, většinou je polojasno, od západu oblačnosti pozvolna přibývá, ale teploty jsou velmi nízké, většinou od 6 do 10 stupňů Celsia. Tepleji jen v centru Prahy nebo výjimečně na vyvýšeninách středních a vyšších poloh, jako je třeba Ondřejov, Přimda nebo Dyleň. A asi vás nepřekvapí, že ve známých mrazových lokalitách na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
1: A mě to trošku překvapilo. Jaké bude dál to 7. září?
3: Dnes čekáme polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně dokonce až zataženo a ojedněle se může objevit slabý déšť. Večer opět od západu, ale na většině území se bude postupně vyjasňovat. Dnešní teploty budou 23 až 27 stupňů Celsia, jen na severu našeho území bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 16, na Šumavě dokonce až 22 stupňů a víc dnes bude jen slabý, proměnlivý.
1: No a protože jsme na začátku týdne, tak jaký bude ten druhý zářijový týden?
3: Ještě zítra bude slunečno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimit.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Slyším tvoje kroky a činasky v dobrém ránu na Blaníku. Když se řekne závod v kopání hrobů, tak možná si říkáte, že už lidstvo opravdu neví, o co by soutěžilo nebo v čem by soutěžilo. Jenže v Maďarsku je to skutečná disciplína, sportovní disciplína, ale to se konal už 9. ročník mistrovství a utkalo se 19 dvojic hrobníků. A nešlo jenom o to být rychlý, ten hrob musel mít přesně 2 metry na délku, 80 cm na šířku a 1,60 do hloubky. A jeden z dvojice kopal, druhý vždycky odklízel hlínu a potom museli hrob zase pořádně zasypat a upravit. A vítězná dvojice to zvládla za 1,80 minut a odnesla si v přepočtu přes 13 000 korun. Tady jenom teda připomenu, že předloni přivezli cenu z Maďarska taky olomoučtí hrobníci, kteří tam získali bronz. Tak co si budeme povídat, dřina je to pěkná, o tom žádná. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6.22. Jste s Blaníkem, dobré ráno. Radio Blaník.
1: Sluníčkové září.
2: Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
1: Máte naší sluníčkovou samolepku?
2: Napište nám kde a buďte ve střehu.
1: Možná vás za to královsky odměníme.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem
1: a Centropolem.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Pražští radní dnes projednají zadání zakázky na provoz příměstských vlaků za 165 miliard korun Českým dráhám. Na programu mají také zadání studie proveditelnosti okružní linky metra E. Provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu je nejnižší od května. Provoz výrazně klesl o víkendu, kdy na plavidla v oblasti útočily americké i íránské síly. Turecké volejbalistky obhájily evropský titul. Víc než dvouhodinové finále s Itálií plné obratů vyhráli doma v Istanbulu 3-2. Bronz získali obhájkyně stříbra Srbky po vítězství 3-1 nad Polskem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: No dobré ráno, dobré pondělní ráno s datem 7. září, zejména všem Reginám dobré ráno, protože dneska slaví svůj svátek, tímto zdravíme i Reginu Řandovou, což je majitelka jednoho z našich staničních hlasů, Regi, užij si to dneska. No a za chvíli se podíváme, kdo v tomto týdnu oslaví nějaké hudební narozeniny, respektive na koho budeme vzpomínat, to nám prozradí Daniel Rumpík. Za půl minuty bude půl sedmé.

0: Ve středu bude Pepovým parťákem u Pepy Černého. V odpoledním vysílání to si nenechte ujít. To byl Sagvan Tofi a Dávej Ber. V dobrém ránu na Blaníku, teď jsou 6:30 a tady jsou ty hudební narozeniny a hudební výročí tohoto týdne a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásný dobrý den, je 1. zářijové pondělí, na Blaníku vám dnes hrajeme celý den jenom hezky česky a právě teď se navíc podíváme na některá zajímavá výročí, která připadají právě na tento týden. Své 65. narozeniny slaví dnes zpěvák Vilém Čok. 71. má dnes zpěvák Pavel Rod a 62 let je jednomu z kamarádů do deště, herci a zpěvákovi Sagvanu Tofimu. Pozítří by se dožil 83 let zpěvák, hudební skladatel a textař Jaroslav Vikrent. V sobotu oslaví své významné jubileum velká legenda, slovenská zpěvačka Marika Gubitová. K jubilejním kulatým narozeninám popřejeme v ten samý den také zpěvačce Martě Elefteriadu. Tak dámy, všechno jen to nejlepší. Pro dnešek je to vše, mějte se krásně a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme, ještě jednou zdravíme Sagiho, všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám. Sagiho uslyšíte ve středu jako Pepova parťáka. Teď s Blaníkou uslyšíte Daniela Landu a přidám ještě přesný čas. Jsou 6:40. Dobré pondělní ráno.

0: Publikum tvé jsem já, dospívává Jana Kratochvílová v Dobrém ránu na Blaníku, pondělním Dobrém ránu. Ano, chápu, že pondělí není úplně tím nejoblíbenějším dnem v týdnu, ale protože je to první pondělí v měsíci, tak vy, kdo posloucháte Blaník, tak máte obrovskou výhodu vůči všem ostatním, protože první pondělí v měsíci je ve znamení jenom českých písniček na Blaníku a v tom budeme za chvíli pokračovat.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Ale teď vám k tomu ještě přihodím informace o počasí. To dnešní ráno je polojasné, od západu té oblačnosti přibývá. Na teploměru pozor, pokud se chystáte ven, je tam docela zima, nějakých 6 až 10 stupňů a v mrazových kotlinách, v Jizerských a Krušných horách, anebo na Šumavě dokonce už mrzne. Jinak čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování a teploty přes den 23 až 27 stupňů, na severu to bude okolo 20, v 1000 metrech na horách okolo 16, na Šumavě 22 stupňů. Tak takové bude to pondělí 7. září. No a možná právě v to pondělí 7. září dojde konečně řada i na vaši účtenku. Řeč o tom bude za chvíli. Za 4 minuty bude 7:15.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Mám rád vůni tvý kůže a Pavel Vítek, nakrojili jsme druhý poprázdninový týden. No a po prázdninách se do vysílání, do ranního vysílání vrátila taky oblíbená hra, ve které vám proplácíme účtenky. To znamená, že dneska po 7. hodině opět uslyšíte tuhle znělku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No a po ní děj se vůle boží. Na začátku je vždycky vaše SMSka s informací o tom, co byste chtěli proplatit, za co jste utratili v poslední době nějaké peníze. K tomu přidejte také jméno, příjmení, odkud jste, tu částku, kterou chcete proplatit. A potom po 7. hodině poslouchejte Blaník, protože tam se může stát, že vybereme právě tu vaši SMSku na to vaše číslo, ze které jste tu SMSku poslali, zavolám a zeptám se, kdo na Blaníku dospíval, a když to budete vědět, když budete poslouchat, tak vám prostě ty peníze vrátíme zpátky na účet, jako jsme je vrátili v pátek Aně ze Sklenařic. Když mi řeknete, kdo dospíval, tak jste to měla zadara.
3: Richard Miller.
0: A je to tak, 1990 korun posílám do Sklenařic. Tak Aničce ze Sklenařic jsme v pátek proplatili litinový tál na grill ve výši 1990 korun, což měl být dárek pro manžela. Tak teď už ho má Anička zadarmo, ten dárek, a může si koupit něco pro sebe. Standa Hložek, Petr Kotvalda, holky z naší školky, teď na Blaníku v 6.50.

0: Holky z naší školky, Standa Hloček, Petr Kotval na Blaníku, taky si říkáte, no zpívali jste si s nimi. Au, au, au. Už je zase pondělí. No já vím, není to úplně oblíbený den, ale uděláme všechno pro to, aby zanechal co nejméně následků. Třeba tím, že vám i v té příští hodině budeme hrát jenom hezky česky. Třeba Michala Davida. Bude Vašek Neckář. A bude i Lucka Víla. Je první pondělí v měsíci, Blaník vám celý den hraje jenom hezky česky a to se týká i té příští hodiny. Teď je 6.54. Rádio Blaník.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: O počasí vás vítá Hanka Koterová. Teploty dnes po ránu spadly na 10 stupňů, odpoledne ale postupně vyšplhají na letních 25. Na Mladoboleslavsku čekáme 23 a většinou polojasno, střídavě oblačno, jen přechodně zataženo. Tolik o počasí, teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
0: Pozor dejte vy, kdo vyjíždíte z Prahy po dálnici D7. Hned na druhém kilometru na vozovce pobíhají lidé. Na dálnici D10 na 32. kilometru na Mladoboleslavsku směrem dál na Turnov stojí na krajnici odstavená dodávka, tak kolem projíždějte opatrně. Nárazově se tady můžou tvořit kolony. A s komplikacemi a s kolonou a se zdržením pak počítejte v omezení kvůli údržbě na D4 se směrem na Písek mezi 41. a 44. kilometrem. Tolik dopravní servis, teď už pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Stát chystá digitalizaci dalších služeb. U Českobudějovického letiště vznikne nový areál. Teniska Nosková na US Open zabudovala. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Stát chce do února digitalizovat zbylých 12% služeb. Jde o zhruba 400 složek. Na kompletní digitalizaci čeká například registr zastupování. Aktuálně je zavedeno jen u 22 digitalizovaných služeb. U většiny rezortů zatím registr na webových stránkách integrován není. Lokalita kolem letiště České Budějovice se promění. Má tam vzniknout průmyslová zóna. A právě s ní souvisí stavba nového napojení letiště na hlavní tah mezi krajským městem a Českým Krumlovem. Potvrzuje to hejtman Martin Kuba.
4: My chceme na tyhle ty pozemky přivést nové moderní firmy, které by byly zase zaměstnavateli v Jihočeském kraji, dávaly nové a dobré pracovní příležitosti, tak si nemůže být napojeno tak, jak bylo doteď, protože ono by to dopravně neobstálo.
3: Vznikne proto nová světelná křižovatka, odbočovací pruhy a taky kruhový objezd. Kvůli stavbě se teď uplané jezdí ke Vadlově. Česko pomáhá Syřanům obnovit přístup k pitné vodě. Ani roka půl po válce ho totiž tamní obyvatelé stále nemají. Vodovodní sítě na mnoha místech zničená a domácnosti jsou odkázané na soukromé rozvozy. Česko tak nyní pomáhá s obnovou infrastruktury ve východní kůtě. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou až po šestém matchbolu. Připustila pak, že její zápasy teď nejsou dobré pro její mentální zdraví. V boji o semifinále vyzve obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
6: No dobré ráno, máme to dneska pořádně nabité, protože zhruba za hodinu už odstartujeme dnešní kytarové ráno, jako každé první pondělí v měsíci, teď po prázdninách se k němu zase vracíme. Tím dnešním hostem bude Xindl X, který samozřejmě dorazí i s tou kytarou, takže se bude i naživo hrát. No ale za chvíli už se budou proplácet účtenky, takže pokud jste poslali soutěžní SMSku, čekejte u telefonu, možná zazvoní ten váš, anebo z něj právě tu SMSku ještě můžete poslat, ještě máte chvilku. Teď Michal David a právě začínáme. Je 7.

0: svou Mášou a Václav Neckář na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Tak se do toho dáme. Naposledy v pátek jsme propláceli účtenku za litinový tál na grill. Co to bude dneska, to vám ještě neprozradím, nicméně onu SMSku, přihlašovací SMSku, která by dneska mohla vyhrát, mám tady před sebou. Já schválně to říkám v tom podmiňovacím způsobu, mohla vyhrát, protože ještě není úplně jasno. Poslali jste soutěžní SMSku, napsali jste nám, co byste chtěli proplatit, kolik to stálo, připsali jméno, příjmení a odkud jste. No tak právě teď vám možná zavolám. A jak říkám, tím to ještě není hotovo, musím se za prvé dovolat a za druhé mi musíte říct, kdo právě na Blaníku dospíval. Tak se do toho dáme. Tak, máme vytočeno, ještě zkontroluju. Snad dobře. Tak kde pak nám to asi zvoní dneska?
3: Nováková, prosím.
0: Tady je Rádio Blaník a Petr Slíva. Dobrý den, jste Aneta z Mostu?
3: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den. Vy jste nám posílala soutěžní SMSku, je to tak?
3: Ano, ano, ano, posílala.
0: A prý už vám není teď horko v autě, jsem slyšel.
3: Není, není, konečně. Po dlouhý době není.
0: Jste si pořídila klimatizaci do auta za 2688 korun, je to tak?
3: Ano, je to tak, před to dovolenou, aby nám nebylo teplo.
0: To jste si tam nechala nějak jako zpětně namontovat? To takhle jde?
3: Ne, jenom jako vyčistit a doplnit.
0: Jo, servis, prosím.
3: Ona, to... Ano, nefungovala mi prostě vůbec ne.
0: Já jsem si právě říkal, že by to bylo strašně levné na úplně novou klimatizaci.
3: Ne.
0: Klasické čištění, takže ano. To fouká ten studený vzduch, vy jste spokojená.
3: Ano,
0: a možná to máte ještě úplně zadarmo, když mi teda řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: No, já doufám, že to byl teda Jiří Korn.
0: Ne, a toho jsme dneska ráno ještě vůbec ani nehráli.
3: Ale já vím písničku,
0: Jakou?
3: Vím. Já jsem slyšela tu písničku. Na.
0: Tak to mi nic neříká. A ne to, tam byl Václav Neckář a písnička se svou Mášou.
3: Co posloucháte? To mě mrzí,
0: tak bohužel, tak to nedopadlo, ale víte co, Aneto, neházejte flintu do žita, pošlete nám SMSku znovu. Neustále člověk za něco platí, že jo?
3: Jo, určitě.
0: No, tak to zase zkuste a mějte se krásně, tak to mě mrzí teď, mějte se pěkně.
3: Naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou.
0: No... Tak to nevyšlo a já to vždycky ještě říkám před tím vstupem, kdo dospíval, tak musíte pořádně poslouchat, to mě mrzí. Lucka Bílá, to chci mít teď na Blaníku. Dobré ráno, 7 hodin a 9 minut.

0: naposled.
1: To chci mít, tak účtenky dneska nevyšly, ale zítra ráno po 7. opět proplácíme, tak pište 600 318 118, to je to číslo, na které je potřeba poslat SMS-ku s informací o tom, co chcete proplatit, kolik to stálo, přidat jméno, příjmení a odkud jste, a hlavně po 7. dobře poslouchat.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. A pokud se právě teď probouzíte, ještě jste nestihli ani vytáhnout žaluzie nebo, já nevím, podívat se z okna, tak dnešní ráno je polojasné od západu, ale přibývá oblačnosti, na teploměru 6 až 10 stupňů, je tam poměrně chladno, v mrazových kotlinách už dokonce i mrzlo. Jinak přes den čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle i možnost slabého deště, večer opět od západu na většině území vyjasňování. Ty denní teploty mezi 23 až 27 stupni, na severu okolo 20. na Šumavě 22 stupňů. A jak to bude dál v tomto týdnu, tak o tom už Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ještě zítra bude slunečno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně objevit přehánka. Zítřejší teploty budou 28 až 33 stupňů Celsia. Ještě bude chladnější ten sever, tam očekáváme teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Ve středu nás ale bude přecházet výrazná studená fronta a postupně na našem území

0: stole.
1: Za 100 let na Blaníku v 7:20. Nevím, co bude za 100 let, nicméně blaničtí posluchači mají za sebou perný víkend. V pátek jsme se potkali na dalším letním koncertu v Prostějově. Hned o den později jste potom dorazili do Pardubic a na obou koncertech bylo plno, ale takže opravdu hodně plno. A přesto, že tam bylo plno, tak třeba v Prostějově mezi vámi vzniknul vláček, ano, a postupně se přidávali další a další návštěvníci, takže ten vláček potom kroužil přes celé to náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a z toho pódia to byl pohled pro bohy. A dostalo mě ještě několik dalších momentů a mezi nimi třeba i posluchačky, které na ten koncert v Prostějově přijeli z Liberce, úplně z druhé strany republiky. Jste prostě úžasný, moc vám za to děkujeme. Příští týden se na vás pro změnu těšíme v Čáslavi. No a za chvíli už krátké zprávy, abyste s Blaníkem. Je 7:21. Dobré ráno.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady

svoboda, na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo, nejen o soboty.

0: za volantem.
1: Kolona se vytvořila v silném provozu na trase z Benešova do Prahy před nájezdem na D1 u Senohrabci. Postojíte, zdržíte se asi 20 minut v koloně také kvůli omezení a údržbě na D4 ve směru na Písek mezi 41. a 44. kilometrem a pozor, dejte vy, kdo jedete po dálnici D10 směrem na Turnov. Na 32. kilometru na Krajnici překáží odstavená dodávka. Tolik dopravní servis a na řadě už jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio Blaník.
3: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Správa železnic řeší nedovolenou jízdu nákladního vlaku ve stanici Dobřenice na Hradecku. Došlo k tomu včera večer a omezilo to provoz mezi Prahou a Hradcem Králové. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Trocnovské slavnosti u Borovan na Českobudějovicku přilákaly přes 10 000 lidí. Návštěvníky přenesli do času husického vojevůdce Jana Žižky, který se v Trocnově ve 14. století narodil. Povolební vývoj v Sasku Antalsku bude mít značný symbolický význam pro další směřování Německa. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka s tím, že za důležité považuje, jaký postup zvolí vítězná AFD a jak zareaguje poražená CDU. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení. Následně jim pak výhra USA nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do playoff. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
5: První pondělí v měsíci tady máme a celý den vám hrajeme jenom české písničky. Další nás čeká už teď, za chvíli, a potom si zavzpomínáme společně na jednu velkou hudební osobnost, která nás včera opustila. No a zhruba za půl hodiny tady bude další kytarové ráno. Tentokrát dorazí naživo Xindl X. Za minutu bude 7:30. Dobré pondělní ráno.

0: Skupina Opěda Radeček a Maria Čírová, Vloupám se, a teď si pomůžu jinou známou písničkou. Jojo Benta, Karvina, slavný hit Karvina, vznikl prý opravdu v Karvine, kde otec Richarda Tesaříka, generálmajor Tesařík, kdysi velel tankovému praporu. A Richard sám přitom říkal, že si tuhletu souvislost vlastně vůbec ani neuvědomoval. Možná si dneska při některé písnice Jojo Bendu uvědomíme, jak moc je hlas Richarda Tesaříka spojený s českým popem. Richard nás teda včera bohužel ve věku 80 let opustil a odešel za svým bráchou Vladimírem. Richard Tesařík byl nejenom zpěvák a muzikant, ale taky člověk, který měl obrovský dar přinést do písničky nadhled, humor a takovou tu zvláštní životní energii. S Jojo Bendem stál u celé řady hitů, které známe dodnes a které si po letech všichni zpíváme a nezní vůbec staře, a kdykoliv ta písnička někde hraje, tak prostě ten refrén všichni známe z paměti. A tohle je záznam z televizního pořadu 13. komnata právě s Richardem Tesaříkem o tom, jak to tehdy všechno bylo.
1: Potom jsme chodili na gympl, brácha teda ten gympl nedodělal, protože tam měl problémy. Pak se vyučil nějakým strojním zámečníkem. A my jsme se vlastně živili lepším s bráchou, že jak jsme dělali kulisáky, to už jsme měli tu kapelu, že tak jsme tak jako zkoušeli různě, až ten potom 90. kdy to všechno bouchlo a začali jsme být slavní.
0: No a Richard Tesařík se původně vůbec nechtěl živit jako zpěvák. V mládí byl hlavně atlet, věnoval se mimo jiné trojskoku a chtěl studovat trenérství. Jenomže potom vzpomínal, že na vojně ve Vyškově z něj udělali řidiče tanku, což ho podle jeho vlastních slov od sportu definitivně odradilo. Ale jeho atletické nadání potom podědil syn Štěpán, dřívější úspěšný český reprezentant v běhu na 400 metrů překážek. Včera nás ve věku 80 let opustil Richard Tesařík. Tak písničku, kterou věnovali Karviné, tu jsme si teď tak trošku dali, tak tady je další, kterou věnovali pro změnu Kladnu.

0: říkám, jak celá země vstává a Michal Tučný na Blaníku, a pokud jste na tom podobně jako osazenstvo vlaku, o kterém zpíval teď Michal Tučný, tak vám na cestu ještě přidám informace, které se budou hodit, až vystoupíte.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Dneska v pondělí 7. září čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování, teploty mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20, na Šumavě 22 stupňů. Stýská se vám po sluníčku a takovém tom teplém počasí, které je navíc ještě příjemné, tak teplota kolem 29 stupňů, modré průzračné moře, stovky ostrovů a průzračná atmosféra, středomořská atmosféra, to je Řecko. Vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style a jedním z těch ostrovů je Kréta. Moře. A k tomu něco navíc? Blue Vibes, koncept, který vznikl exkluzivně pro klienty Blue Style, přidává další důvod vyrazit. Čekají vás zážitky, které běžně v hotelu nezažijete. Každá zastávka je jiná a tentokrát se na Krétě propojí pohyb, odpočinek a energie oblíbené herečky Ivany Jerešové. Od 13. do 20. září se pětihvězdičkový hotel Minos Imperial Luxury Beach Resort stane další zastávkou Blue Vibes. Čekají vás 4 společné akce inspirované jogou, 3 ranní a 1 podvečerní. Přijít mohou úplní začátečníci i ti, kteří už mají s podobným cvičením zkušenosti. Součástí programu bude taky meet and greet s Ivanou Jerešovou. Ranní nebo podvečerní lekce vám umožní na chvíli zpomalit, protáhnout se a udělat něco jenom pro sebe. Kréta tak bude ve znamení pohybu, středomořské atmosféry a dobré nálady. Pokud máte čas se přidat a letět, podívejte se na bluestyle.cz a staňte se součástí Blue Vibes.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Tak slza a bouře na Blaníku. V pátek si se slzou notovalo celé náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a teď už nás čeká znělka, která se objevuje ve vysílání každé všední odpoledne. Pojďme na to. Týden se s týdnem sešel a máme tady zase pondělí a touhle dobou vždycky ve studiu s námi sedí taky Mirek Táborský a nejinak je tomu i dnes, takže dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A my už se těšíme na váš odpolední pořad a zajímalo by nás, kam se tentokrát vypravíme.
1: No, vypravíme se na místa, která připomínají nějaké výrazné, většinou nešťastné události. Takže to budou smírčí kříže nebo kamenné stély, kterých je u nás dost.
0: Ano, je jich u nás dost, tak kam konkrétně nás zavedete?
1: Kam konkrétně? Dostaneme se k Nikolčicím, kde je taková kamenná stéla nebo smírčí kříž, věci se přou přesně o co tam jde. Pak kousek dál na Moravu, do míst, kam se dostali Osmani.
0: Aha.
1: Takže ty události si koledovaly o řadu smírčích křížů. No a pak třeba dokonce do Prahy, kde je jedna připomínka, kamenná připomínka smutné události. Málo kdo to ví, u Karlova mostu je pomníček, který připomíná 343 newyorských hasičů, kteří zahynuli v září v roce 2001.
0: Na které straně Karlova mostu je, tak to se dozvíte, když budete odpoledne poslouchat. Tak já vám moc děkuju a přeju krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, je to na Kampě.
0: To byl Mirek Táborský, odpoledne si poslechněte víc, teď už Nightwork a čekám na signál a my čekáme na Ondru Látka. Xandl X by měl být dnešním hostem kytarového rána. Tak teď Nightwork a je 7.

0: Nightwork a čekám na signál v dobrém ránu na Blaníku. Vy už se dočkáte dnešního hosta kytarového rána, protože před chvílí dorazil Xendl X i s kytarou, bude se tady zase naživo hrát. Tak to vás čeká v té příští hodině. No ale předtím tady budou ještě zprávy. Za 6 minut bude 8. Rádio
1: Blaník. Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Nový pracovní týden přinese na chvíli zase léto. Dnes bude většinou polojasno, střídavě oblačno a přechodně zataženo, ale s teplotami až do 25 stupňů na Mladoboleslavsku naměříme 23. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
0: Silný provoz je aktuálně před Prahou, jednak na dálnici D11, kde na 19. kilometru před sjezdem na Starý Vestec směrem od Hradce Králové došlo k vážné dopravní nehodě. Počítejte, že tady se zdržíte. Postojíte si před Prahou také na D1, bouralo se na 12. kilometru, kolona je od 29. kilometru asi na čtvrt hodinky. Na Praze západ pak ještě pozor na příjezdu do Krahulova směrem od Mezouně. Na vozovce leží poražený divočák a v Kolíně, v Žižkově ulici u nemocnice se srazilo osobní auto s autobusem. Tolik dopravní servis, teď zprávy s Monikou.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Babišův kabinet bude řešit minimální mzdu. Muzea i galerie byly opět v obležení návštěvníků. Jedno z pražských náměstí prochází proměnou.
2: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda dnes projedná výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Premiér Andrej Babiš pak avizoval, že se vláda bude zabývat také cenami pohonných hmot. České památky se po druhé zdarma otevřely návštěvníkům. Expozice řady českých muzeí a galerií tak opět navštívilo o stovky lidí víc než při běžných nedělích. V Praze se to týkalo třeba Národní galerie anebo Umělecko-průmyslového muzea. Ochránci přírody chtějí na Vysočině zachránit další cenná místa. Usilují o výkup dvou mokřadních lokalit na Třebícku a Pelhřimovsku. Potřebují ale pomoc veřejnosti, jak říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
5: Pokud chcete i vy výkup mokřadů na Vysočině podpořit, můžete tak učinit na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu na daruj.místopropřírodu.cz.
4: Na Vysočině už je 8 míst pro přírodu všechny mokřadního charakteru. Na pražském Mortenově náměstí vznikne nová fontána. Radnice už teď začala s úpravou dlážděné plochy v cípu mezi ulicemi u Uranie a Komunardů. Zároveň tu přibyde zeleň a také posezení. Za renovaci prostranství zaplatí 7. městská část 16,5 milionu korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
6: No tak se do toho dáme. 2 měsíce... Prázdnin jsou za námi a prázdniny končí taky kytarovému ránu.
1: Kytarové ráno.
2: Na Rádiu Blaník.
6: Pořad, který tady máme mimo prázdniny vždy první pondělí v měsíci, kdy se tady u nás na Blaníku mezi 8 a 9 hodinou hraje vždycky naživo. A i dneska se tady bude hrát naživo. Kytara je připravena a připraven je i ten, kdo na tu kytaru bude hrát. Je tady Xindl X. Ondro, ahoj, dobré ráno.
7: Ahoj, dobrý ráno.
6: Brnkni, jenom... Ježiš, to je zvuk.
7: Teď to není moc slyšet, protože ten mikrofon máme tam na druhé straně.
6: Ale je to slyšet, je to slyšet. Tak ho, pojď,
7: ještě
6: dáme ho trošku blíž.
7: S mikrofonem. Já myslím, blíž ještě takhle.
6: No.
7: Tak jsme to utrhli. Naštěstí v tom nastupu ještě hrát nebudeme.
6: Ještě ne, takže to opravíme. To ještě opravíme, dáme to dohromady. Nicméně, tam to položeno. No, nech to takhle vyset.
7: Kabel je nosnej.
6: To je nějaká speciální kytara, že jo?
7: Hele, to je kytara z roku 1968.
6: 68.
7: Martenka.
6: To
7: jsem si udělal svýho času radost, no oni ty historický nástroje, já nevím, jestli to hraje líp, ale prostě člověk, jak to má s tím vědomím, že to je ten historický nástroj, takže to v tobě nese nějaký kousek historie, který to měl nějaký slavný holandský muzikant doma jako svoji kytaru, ne na koncerty, ale na hraní, proto je v tak hezkém stavu.
6: Tak to je slavná americká značka, na kterou hraje třeba Eric Clapton, že jo, taky.
7: Tak to už to za slavnou americkou značku už může mít jako kde kdo, ale novou, jako ono přece.
6: Ale novou, to je pravda, no.
7: Prostě tady říkám si, že z toho dýchá ta historie a že to tím pádem jako hrozně inspiruje a spoustu písniček na to teďka skládám.
6: Takže je to takové kytarové Porsche historické tvoje, o které se trošku bojíš teda.
7: No, tak trošku, vždycky si řeknu, tak vemu si sem tuhle kytaru a pak bojím se to kamkoliv položit, že jo, bojím se to dát do auta a tak.
6: Tak my doladíme.
7: Na koncert radši neberu, tam mě s ní neuvidíte.
6: To chápu, doladíme, spravíme mikrofon, za chvíli hrajeme. Dobré ráno, bylo 8. Kytarové
2: ráno. České písničky. Živě na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky plné příběhů.
8: Tak já jsem cestou o tom teď akorát měl takovou chandru z toho, já jsem říkal, tak už asi nevím, co se jako lidem bude líbit, asi mi fakt ujel vlak a jako ještě než jsem došel domů, tak jsem měl v podstatě hotový celý ten text. A jen tak pro legraci jsem to potom poslal na vydavatelství a tam říkal, jo, tak máme ten hit. Ujel.

0: to byla taková zahřívačka k dnešnímu kytarovému ránu.
1: Kytarové ráno
2: na Rádiu Blaník.
0: A hostem toho dnešního kytarového rána je Ondra Ládek alias Xindl X. Ondro, jak se ti vstávalo po ránu?
3: No, já nejsem úplně raní ptáče, musím přiznat, jako, takže když to jde, tak jako chodím spát ve 2, ve 3 a stávám třeba v 9, no, což je ale teorie, protože mě samozřejmě zbudí děti, když stávají do školy, ale dneska jsem si říkal, že to je hezký, že v pondělí mají zrovna pozdějc, tak zrovna dneska jsem to vzal za ně, to raní vstávání.
0: Od kolika se takhle začíná v pondělí ve škole?
3: Hele, no, tak normálně začínají na 8, ale teďka v pondělí začínají na 9.
0: Je, to já jsem si přál celé své dětství chodit do školy na 9. hodinu, ale v poledne být zase zpátky doma.
3: Tak to bohužel úplně nevychází. No. Jako no.
0: Snídáš, máš nějakou oblíbenou snídani?
3: Ale jo, teďka jsem zavedl, že si dávám vždycky jako řecký jogurt s proteinem.
0: Aha, to už si dneska stihnul.
3: To jsem dneska nestihnul samozřejmě, já jsem si říkal, že radši budu spát, co to půjde a nasnídám se potom až po obědě.
0: Udělali jsme ti kafíčko, máš tam kafíčko?
3: Mám tu kafíčko, to je zásadní, ano, samozřejmě vždycky snídám kafe, jinak bych nefungoval.
0: Jogurt ještě nevedeme, ale máš k tomu ten krásný náš blanický modrý hrníček. Jaké byly prázdniny?
3: Teď jsem že modrá je oblíbená barva psychopatů, ale hezká modrá.
0: No tak my ho máme všichni, já ho mám taky, to se potom můžeme ťuknout, ale taky. Tak. To jsme se potkali tady ve studiu. Jaké byly prázdniny, protože koukám, že jsi pěkně opálený.
3: Ale já to chytám rychle, jo, takže já, i kdybych jako nikde nebyl, tak jsem pěkně opálený, ale naštěstí jsem byl. Stihli jsme se podívat do našeho druhého domova na Tenerife. My jsme to vyřešili tak, že žena s dětma tam byly na měsíc a já jsem lítěl sem na koncerty. A pak jsme ještě s ženou byli na skok asi na 3 dny v Itálii a s dětma na jiný 3 dny v Rakousku. Takže jsme byli akční mezi koncertama, co to šlo.
0: A to jsi měl docela nabité koncertně to léto, ne?
3: Jo, tak naštěstí nemůžu se stěžovat, že těch koncertů je dost, ale tak já prostě mám zásadu, že léto patří koncertům a dětem a prostě a rodině, že jako neberu žádnou práci mezi koncertama, ať právě můžem být někde po světě a můžem být spolu.
0: No a první pondělí v září patří českým písničkám, živým českým písničkám. Přesně, a k jedné tak. Živé české písničce teď dojde. Co nám zahraješ?
3: Tak už jsme se zahrali o tom, jak je mi moc a jak mi bylo málo a teď už to je jenom o tom, jak je mi moc. Takže tak. Píseň Puberťák.

jen v tom, že už 29 let hod normální pankáč, co náhle začal šedivět. Ještě jsem nezjistil, co bych jednou dělal rád, a ač mám jiný hračky, chci si jenom hrát. Svý domácí povinnosti furt mám na salámu, buď jsem na ně línej, nebo

0: zpět.
1: Pardon, já jsem se přidal taky.
0: V pořádku, v pořádku. Čekal jsem, kde Dan, tady se tady přidá, ne?
1: Ondro, vzpomeneš se, kdy tě napadla tahle písnička?
0: No, tak když mi bylo těch 17 a těch 29 let, ne?
1: No tak ano.
0: Ne, hele, vlastně...
1: Proč napsat vlastně?
0: Proč ji napsat, viď, jako... Hele, nějak nevím, jako já jsem někde viděl nějaký ten, jako že někde byl, někdo měl někde napsaný, že je mi sladkých 18 plus 20 let zkušeností. Jsem si spočítal, že já to mám ještě vyšší to číslo a jak je to vlastně jako šílený, že člověk se prostě, nebo já nevím, jestli každý, ale zjistil jsem, že spousta lidí to má tak taky, ale že já si pořád opravdu jako připadám, že jako kdy už jako přijde ta životní moudrost a uvnitř si opravdu nepřipadám jako tady ten starý týpek, co tady dneska sedí. No,
1: já jsem to nikdy nevěřil vlastně třeba svým rodičům, jsem si vždycky říkal vlastně, že oni jsou ti strašně staří, bylo jim třeba přes 40, že jo. A říkal jsem si, jak se vlastně cítí zevnitř, jestli se taky cítí staře, a ono to nefunguje. Člověk se vlastně celý život cítí jako trošku jako dítě, že jo.
0: Nebo někdo se cítí staře, když je mladý, že jo, a pak,
1: pak se to otočí.
0: Já si vzpomínám, jsem byl vždycky takový přechytřelý dítě, že jo, jako, který házelo jako rozumy a připadal jsem se jako strašně dospělej a tvrdil jsem, že mi je víc, než mi je. A teďka se to postupným času jako zase obrací, že jo, aby se to dorovnalo.
1: Ano, přesně tak. Já si vzpomínám, že Bohumil Hrabal kdysi říkal, že lidi se chtějí nejdříve ženit v těch 25 a ve 40 zjistí, že si chtějí užívat života, že chtějí chodit na ten fotbal a tak dále. Takže ono to takhle asi funguje.
0: No, ale ty jako teda nevím úplně, jak to souvisí s ženěním, že jo, jako, že by člověk se nemohl užívat života po tom, co se ožení a chodit na fotbal.
1: No tak je tam jistá kontrola.
0: Já myslím, že poprvé na fotbale v životě jsem byl, snad byl až po tom, co jsem byl ženatý, člověče.
1: Výborně.
0: Kvůli dětem teda.
1: Ksindle X je hostem dnešního kytarového rána. Teď si dáme jednu písničku z našeho playlistu, tady jsou Jeleni. Máš rád Jeleny?
0: Jo, super.
1: Já mám taky Indru rád, tam si dáme Jeleny s Janou Kiršner a za chvíli si budeme zase povídat a hrát na živo.

0: Xindl X a dřevo ze záznamu. A tohle je živý Xindl X.
1: Na rádiu Blaní.
0: Ale není to žádné dřevo, naopak má s sebou sladké dřevo, na které vám za chvíli taky zahraje. Ještě jednou dobré ráno, Ondro.
2: Dobrý ráno ještě jednou.
0: Jaký je tvůj vztah ke kávě?
2: Člověče, myslím, že velmi silný, velmi vášnivý a já jsem

0: Nějakou dobu se pokoušel přestat pít alkohol a dopadlo to tak, že jsem se dostal na nějakých 8 až 10 kafí denně třeba. Pak jsem ten alkohol zase začal zpátky pít, takže teďka jsem stále na 8 až 10 kafích denně a...
1: A dobře, do toho piješ alkohol.
0: No dobře, teďka znova teda si zase od alkoholu dávám pauzu, ale měl jsem taky zase období, kde jsem byl na těch 10 kafích a 2 lahvích jako a bylo to velmi podnětné životní období.
2: Kolik toho naspíš takhle v noci? Nebo přes den?
0: Jak jako naspíš? No, ne, dělám si srandu. Hele, no jako třeba nějakých 7 hodin, no už to není, co to bývalo, ale já myslím, že to úplně tím kafem nebude.
2: Proč jsem se začal bavit o kávě? Protože ty jsi složil písničku pro jednu pražírnu kávy, mimochodem to kafe teď pijeme
0: myslím,
2: taky.
0: Myslím, protože jsem po vás už chtěl 4. kafe za tu dobu, co tady jsem, ale ano, já jsem naspíval píseň o gorila z Ugandy pro Mountain Gorilla Coffee, ano. Která je tady s vaším rádiem zpětá, nebo minimálně tím, že to tady tohleto kafe ano. máte. A bylo to spojené i s tím, že tehdy jsem s klukama, co to kafe dovážejí z Ugandy a přispívají tam právě na ochranu goril, na Gorilla Doctors, tak jsem se tehdy do té Ugandy s nima vypravoval.
2: A viděl jsi gorily? Na píse? Já
0: viděl, počkám. Viděl jsem gorily, ale samozřejmě tu píseň bylo potřeba napsat ještě předtím, než jsme tam jeli, takže o tom, jaký to je být gorilou v Ugandě, jsem si opravdu jako cucala z prstů a z encyklopedii. A z vlastní představivosti, když jsem tu písničku psal a až potom jsem se tam na ty gorily jel podívat.
2: No, jaké to je stát tváří tvář, pokud se to tak dá říct, proti gorile? Jak daleko jsi byl?
0: Ale je tam zajímavý, že když jdeš jako na tu výpravu, tam někdy v těch 5 ráno tě vyplivnou prostě pod tou horou, na kterou máš vylíst, že jo, tak je člověk si myslí, když půjdeš pralesem, bude to rovinka a houby, jako tam se drápeš do kopců, a který jsou strašně zabahněný, takže to klouže a někdo třeba nemá štěstí, narazí na ně až po 8 hodinách, my měli štěstí, narazili už třeba po hodině, po 2. Ale nejdřív ti prostě říkají, no hlavně se nepřibližujte víc jak na 8 metrů, že jo. Pak tam přijdeš a ty jako hlídači s těma samopalama ti říkají, come on, a tak dále, o tebe třeba 2 metry, že jo. Říká, ne, dobrý, jako já jsem tady v pohodě, come on, don't worry, takže jdeš tam jako, byl jsem fakt jako třeba metr od těch goril.
2: Takže kdyby se ohnala, tak neuhneš.
0: No, tak jako už se dneska asi nepovídáme, no.
2: Ale oni neuhnou, teda oni se neuženou.
0: Ale jako oni prostě vodí ke gorilám, kam vodí lidi každý den. Hmm. Jsou prostě opravdu zvyklí na ten kontakt s těma turistama. A to mají třeba nějakých 8 takhle gorilých rodinek, ke kterým vodí. Kdyby tě přivedli nějaký jiný, tak by to byl asi jako velmi rychlej proces, kdyby ty gorily nebyly na tom.
2: Takže tyhle vás prostě ignorujou.
0: Ty nás, no, to jako, no, hele, jako beru, jo, jsou tady nějaký jako mláďata, nebo nějaký...
2: Nějaký podobný druh.
0: Nějaký prostě zvířátka se tady chodí, který nám nejsou nebezpeční. A
2: tak nejenom o gorilách si budeme povídat dále s Ondrou Látkem. A navíc budeme naživo hrát. Já nebudu hrát. Xindle X bude
0: uvidíme,
2: za chvíli.
0: Uvidíme, se kámenušky popírá.
2: Naživo hrát, ale předtím nás čekají ještě krátké zprávy. Teď je 8.23 a vy jste s Blaníkem.

0: za volantem.
1: Silný provoz hlásí Pražský okruh, odtud máme hlášené hned dvě dopravní nehody. Jedna se vyšetřuje směrem k D1 u sjezdu na Zličín na 24. kilometru. Osobní auto se tady srazilo s dodávkou. Se zdržením v koloně počítejte i směrem na letiště na okruhu. Na 15. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. A postojíte si čtvrt hodinky v koloně také na D5 před Prahou. Na 0. kilometru před odbočkou na Pražský okruh jsou v sobě dvě osobní auta a v koloně se pojíždí i čtvrt hodiny na příjezdu do Prahy po D1 od 21. kilometru. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio Blaník.
3: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Zdravotnický výzkum financovaný státem přináší konkrétní výsledky. Ministerstvo zdravotnictví ale podle Nejvyššího kontrolního úřadu nevyhodnocuje skutečné dopady. Skoro 2/3 Čechů nechtějí rušit 9. třídu. Zajímá je ale kvalita výuky. Podle 2/5 dotázaných v průzkumu pro agenturu STEMMARK je pak také důležitá modernizace obsahu výuky. Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně. Vzniknout má na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Referendum proběhne spolu s volbami. Plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adéla Petříková v Itálii zabudovali. Stali se vicemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Zlato získali Rakušanky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.

0: Na rádiu Blaník.
1: Ale nejsem v tom sám. Hostem kytarového rána je tentokrát Ondra Ládek, Xindl X. Dobré ráno, Ondro, ještě jednou pro všechny, kdo teprve teď pustili rádio.
2: Stále dobré ráno.
1: Abyste měli takovou představu, co tady probíhá, když třeba běží nějaká písnička nebo běží reklamy, tak my si spolu povídáme tady s Ondrou. A teď jsme si povídali o tom, jestli by byl schopný vůbec existovat dál, aniž by koncertoval. Co
2: já
1: myslíš?
2: Ale já na to koukám jako z dvou věcí. Já vlastně tou muzikou trávím zatím nějakou jako třetinu života, nebo no dobře, něco přes třetinu, ale méně než půlku třeba, takže si vlastně říkám, že třeba se ještě stanu jednou něčím jiným, že jo, jako. Ale jako samozřejmě, jako je to super to koncertování, dá ti to prostě strašný energii, teda když diváci jsou super, dá ti to strašnou energii a bylo by asi těžký bez toho bejt. Na druhou stranu mě třeba jako hrozně vyhovuje, že nějaká hlavní sezóna je třeba od května do konce října, třeba ne, do půlky října, a pak tu druhou půlku roku těch koncertů spíš jako šafránu, prostě sem tam něco. A člověk může jako zase načerpat tu energii a má ten prostor na to, aby mu to začalo chybět. A pak se na to zase těší o to víc, že přece jenom jako měli jsme nějaký roky, kdy jsme to doplňovali nějakýma turnéčkama přes zimu i přes jaro. A člověk už z toho byl potom takovej, že už se z toho stane nějaká jako rutina a vlastně chodíš tam jako do práce, jako já vím, ono to je práce, že jo, ale u toho koncertování je hlavně důležitý, aby víc než práce to byla ta zábava, když se bavíš ty na pódium, baví se i lidi a je to prostě na tom hrozně cítit, takže dobrá rada je, aby tě něco bavilo, musí ti to taky občas chybět.
1: A brnkáš si doma na kytaru?
2: Ale neustále brinkám tím jako doma všem na nervy, protože samozřejmě doma nehraju celý písničky, ale takový ty jako kytarový hady nebo takový ty kousky, nebo brinkám si něco, kde mi v hlavě k tomu jede zpěv, takže to samozřejmě nedává smysl, takže na poslouchání to až tak jako hezký není.
1: No a brinkáš si písničky, které už si napsal, které normálně hraješ, anebo brinkáš si nápady?
2: Oboje, no. Jednak si brnkám nápady, nebo jednak brnkám prostě nějaký jako improvizace, z kterých potom někdy třeba vzniknou ty nápady. I si přehrávám věci, co jsem napsal. Ono občas třeba, když, což taky je to jak šafránu, že třeba dvakrát do roka hraju jenom sám s kytarou, tak potřebuju třeba ty nové věci mít nějak připravený, jak je jenom s tou kytarou zahrát, že jo.
1: A myslíš si, že bys nás teď mohl uvést do své kuchyně, že bys brnknul jenom nějaký poslední nápad, který tě napadl? Jenom ukázku, jenom kousíček.
2: Tak máš jako na... Jebečky, já jsem tam zase nedal ten mikrofon.
1: Já jsem tě opustil teď.
2: No, takový kousek, co mě napadl, jako... Já se resetuju, nekouřím, nepiju a nefetuju. Ničeho nelituju, jen občas tvrdím, že to dělal někdo cizí. A tak dál, no, to je takový...
1: A bude z toho celá písnička?
2: Tak když to dopíšu, tak z toho bude písnička. Ne, mám k tomu už asi 3 stránky textu, teďka to musím seditovat na nějakou správnou písničkovou délku, no.
1: Tak si dáme nějakou už hotovou, jakou?
2: Tak si dáme třeba dovolenou. Sice nám dovolená už končí, ale ať jsme v mysli stále na tý dovolený.
1: Tak, pojďme na to.
2: Vidíš, to je, jak jsem říkám, že musím si ty nové písničky trénovat, jak je zahrát jenom s kytarou. Vidíš, tuhle jsem vlastně ještě nikdy jenom s kytarou nehrál.
1: Takže premiéra na Blaníku.
2: Takže premiéra na Blaníku.
1: Pojďme.

za devatero moři úmorných věcí, co se sami neudělají. Naše láska přečkává tohle divný období. Někde na pláži chytá bronz a čekáš, ji půjdem najít. A já stříhám kalendář, denně stříhám kalendář. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko jsem schopnej vraždy. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Odhalit svý i skutečný city, pak se zas vrátit do reality. Já i ty jsi jak princezna zakletá, co čeká na záchranu. Před devaterem dalších šedivých rán, jako zrovna bylo dneska, a taky hlavně před tím, jaký bývám po ránu. Jako bych snad zapomněl, jaká jsi hezká. Já jen stříhám kalendář, chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko jsem schopnej vraždy. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, odhalit svý skutečný city.

Vypni si mobil, odejdem do bezčasí, kde zima nestudí a možný je cokoliv. Zdejkni se do bikin, ukaž mi to, jaká jsi, uvnitř pod tím vším, z čeho tě hlava bolí. Vždyť už stříhám kalendář, chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko, jsem schopnej vraždy. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, odhalit svý skutečný city, pak

0: Premiéra, živá premiéra, Dovolené v kytarovém Ránu na Blaníku. Mimochodem, Dovolená je písnička stejně jako Puberťák, která figuruje v české desítce na Blaníku. To znamená, že obě jsou teď mezi 10 nejhranějšími českými písničkami v éteru.
1: Tak, to je krásný, to mám.
0: Těší tě to, věřím tomu. Vzpomeneš si, kdy jsi napsal Dovolenou, nebo kdy tě napadla Dovolená?
1: Ale Dovolenou jsem napsal tak jako na dvě fáze. My vlastně, když jsme pro nejmenovaný seriál, nebo jestli můžeme jmenovat.
0: Určitě.
1: Pro policii Hvar, která se v té době ještě nemenovala policie Hvar, takže to se těžko píše písnička. Když nevíš název, jako potřebovali napsat nějakou píseň, který jsme potřebovali mít jako Dovolenou, mít tam vraždy. A, takže vznikly v té době nápad asi na tři písničky. Jedno bylo něco jako Přes hory, přes doly, přes mrtvoly, to ještě asi, není dodělaný. Jedno bylo Si zabil, kámo, a jedno byl právě tady ten refrén, kde, jako jak vidíte, máte tam i Pro tebe, lásko, jsem schopnej i vraždy. Takže bylo to připravený, že to bude k detektivnímu seriálu, ale vybrali jsme si tehdy Si zabil, kámo, tady to zůstalo v šuplíku. A já jsem moc jako nevěděl, co s tím refrénem. A až jednou jsem zase takhle si stěžoval manželce, jak na vydavatelství mi furt říká, jak píšu furt samý jako negativní písně o konci světa a tak. A o tom, že všechno je v háji. Já jsem říkal, tak o čem je nemám psát, že jo? Manželka říkala, no ale mají pravdu, jako píši, napiš něco pozitivního taky, jako já jsem říkal, a o čem, podívej se, co se děje kolem nás, tak napiš, jak se těšíš na dovolenou, že jo. A já jsem si vzpomněl na to, že mám v šuplíku tady ten refrén a najednou mě hnedka jako začne napadat sloky, takže dopsal jsem, na žádost manželky jsem dopsal sloky o tom, jak se těším na dovolenou a jak je to takový občas potřeba nějaký restart těch mezilidských vztahů.
0: To znamená, že život ti staví neustále nějaké překážky, oni po tobě chtějí písničku o gorilách, aniž bys je viděl, písničku o seriálu nebo k seriálu, aniž bys ho viděl.
1: Ale počkej, to já jsem čet scénář, sice jenom jednoho dílu teda, ale aspoň, že aspoň tak.
0: Xindl X je hostem dnešního kytarového Ráno a za chvíli si budeme povídat a za chvíli si budeme zase naživo hrát.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. No, parťáka, kamaráda. Kamaráda do deště. Přijde Sagvan Tofy, přátelé, tak laďte ve středu Blaník mezi 4. a 5. odpolední. Bude tady Sagi.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Michal Hrůza a nahoru. Michal Hrůza tady s námi není, ale je tady s námi Xindl X.
1: Gitarové hra
2: na rádiu Blaník,
0: který i pro Michala Hrůzu napsal písničku, kterou?
3: Prosím tě, je to písnička Ukolébavka. Já nevím, jestli Michal někdy vůbec hrál živě, ale bylo to z tého desky, jak měli takový ten projekt deska Den a noc.
0: Uh-huh.
3: Takže tehdy jsem mu tam skládal písničku Ukolébavka, to ještě psal muziku Aleš, jejich tehdejší basista. A pak jsem mu textoval něco, z čeho, což on, Michal nakonec ten text nenechal, nebo že se mu to nějak úplně nespojilo s tou melodií, takže já jsem si ten text nechal pro sebe, vznikla z toho naše písnička Greta na kvadratuře záchranného kruhu a Michal se to potom otextoval sám, vznikla z toho jeho písnička Sněhulák, kterou mám moc rád, i když tam teda není můj text, ale mám ji moc rád hodně. Já mám obecně jako všechny Michalové věci moc rád.
0: Jste kamarádi?
3: Jo, já myslím, že jo, jako, že je to vlastně jako jeden z lidí z toho show businessu, kterýho mám jako nejradši, jak hudebně, tak lidsky.
0: Já bych se měl možná teď zeptat, komu si nenapsal písničku.
3: Ale... Těch ještě je.
0: Prosím vás, hlaste se, kdo ještě nemáte písničku od Xindla X. Dobře, tak komu si napsal písničku? Já myslím, že nejméně polovina repertoáru Slzy je tvá.
3: To jo, to nebo má, tak jako jsou to moje texty na Lukášovu a Daliborovu muziku. Mm-hmm. Ty první dvě desky jsem textoval já, třetí desku už začal Petr se autorsky projevovat, takže tu jsme vlastně dělali víceméně celou spolu. Na čtvrtý desce už mám nějaký jako kousky, mm-hmm, a teďka jako jsem tam a já myslím, že je to jako přirozený vývoj, že kluci začali na mých textech a teďka už jako se Petr vyvinul nějakou jako svébytnou autorskou osobu a dělá ať už s jinýma lidma nebo sám a je to dobře.
0: A děláš někdy to, že si vypůjčíš písničku, kterou si napsal pro někoho jiného a sám ji zahraješ?
3: Čověče, jako občas jsme třeba hrávali ředitele autobusu, který jsem hrál pro The Tap Tap, protože s nima a občas jako právě od Slzy jsem třeba hrával Lhůtu záruční v takový rock'n'rollový verzi, protože mi přišlo, že vlastně jako ta písnička jako funguje i pro to mladý publikum,
0: ano,
3: ale že jako prostě, víš, jako že...
0: No, jako, zkus to, jak to zní od tebe.
3: Já to moc, víš, to hrám na škytarist, to jsem nehrál, jo, ale... Až se mě zítra budeš ptát, proč se nedoš... Určitě to bylo v jiný tóně, ale asi to radši nebudem poukoušet. Ne, ty vole. Až se mě zítra budeš ptát, proč včera došel jsem až sem. No a tak dále. Ale I než tohle to byla jiná tónina, ale...
0: Třeba to
3: občas na nějakém našem koncertě. My jsme vlastně na svém narozeninovém koncertě, co si dělám každý rok, jsme to jednou hráli dohromady s Petrem, právě tady týhle rock'n'rollový verzi, tak to bylo trošku překvapený, že jsem říkal, ale zahraješ se s náma Lhůtu záruční? A on říkal, jo, to jasně, proč ne? Pak přišel, my to hrajeme takhle jako... Ale Velvet Underground, co to je?
0: A chytil se.
3: Chytil se, to víš, jo.
0: Mimochodem, písničky, které jsi nechal pro sebe, třeba Puberťák a Dovolená, jak jsme řekli, které figurují v České desíce na Blaníku, ty se objeví na nové desce?
3: Je to tak, vzhledem k tomu, že už jste ode mě v éteru slyšeli pár nových písní, je na snadě, že bude nová deska a opravdu bude už na jaře. A už teďka jako vlastně není, máme všechny písničky, jenom nevím, který ještě na té desce zůstanou. Já mám asi třeba 20 rozdělaných věcí a postupně tak jako doděláváme a uvidíme, co se dostane do té nějaký finální 12 písniček. Ale tyhle dvě tam určitě budou.
0: A jak se bude jmenovat deska?
3: Ale zatím máme taky několik názvů podle písniček, který tam budou, buď toto třeba bude právě Resetuju, co jsem tady kousek hrál, jestli to dopíšu, jestli to bude dobrý, nebo by se to mohlo jmenovat Papíry na hlavu, to myslím, že je taky taková písnička, co
0: jo,
3: tam máme.
0: Schudný, no.
3: Ano, to je zrovna to o tom, jak se svět zbláznil, jak se blíží určitě konec světa, ale já jsem v pohodě.
0: A země je placatá.
3: Ne, ježišmarja, to už jsem měl v jiný písničce zase, ale o tom, že já jsem v pohodě, protože mám papíry na hlavu. Víš, je to z pohledu vlastně těch, že jako v momentě, kdy svět se zbláznil, tak následují šílence, protože...
0: Je mi to jasný.
3: Ty moje papíry na hlavu, ty vědí, jak na to.
0: Tak pojďme dát tu poslední živou.
3: Jo, tak ta nebude teda z té desky. Protože to byste neznali, tak dáme něco, co už znáte třeba.

Už zase skončil flám, do vodky žustě dám a pak tě spočítám nový ztráty. Usměv se namaluj, i kdyby nebyl tvůj, něco ti zbývá, než se mi smát. Popelko mejdanů, co snídá v županu a nechce tancovat podle táty. Víš dobře, kudy ne, nebe tě nemine, víš, že zázrak prej se smí stát. Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát, než s velkýma ztrátama. Popel a hrách, kdo ví, s kým popelko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, všichni tě milují, krom toho, kdo chybí ti teď nejvíc. Ten, co mu utíkáš, neboť mu zazlíváš, že tě měl tak trochu moc rád. S místní popelkou, hraješ se na velkou, každou noc vyzkoušíš novej střevíc. Než ze sna procitáš, půlnoc je odbytá, kočár dávno ztratil se v tmách.

že ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát. Jsi diva z divanu, sedáš se na vanu a smýváš spod očí černý splíny. Víš dobře, kudy ne, nebe tě nemine, tak proč bejváš tak nejistá?

0: seber si to sama.
1: Ty jsi mi udělal velkou radost, tohle je moje, tvoje nejoblíbenější.
0: Víš to, to jsme si to ani neřekli.
1: Tak to jsme to, si to ani neřekli.
0: Tak jsem to vycítil.
1: Pelka se ti povedla.
0: Podle toho, že jsi to měl zadaný v playlistu.
1: Ano. Ondro, poslední otázka, než se rozloučíme. Velký koncert, který se chystá. Povídej, přeháněj.
0: Tak já jsem si říkal, že bude nová deska a hlavně taky kromě nový desky já budu slavit 20 let na scéně, takže to bych chtělo oslavit něčím jiným než jako dortíkem v šatně. Takže jsem si říkal, že bych to chtěl nějaký ten velký koncert, ale víš co, tak jako už jsem Forum Karlín už jsem měl, O2 Univerzum jsem měl, O2 Arenu nejsem sebevrách, s tím bych ještě počkal až na tu 50 třeba. A čím to udělat jiný, že jo? Tak já jsem si říkal, nechci to dělat jenom tím, že to bude větší, ale právě jsem si říkal, že jak jsi zmiňoval, psal jsem texty pro spoustu lidí, měl jsem duety se spoustu lidma a jsem si říkal, tak měla by to být oslava. Tak prostě všechny ty lidi pozvu, ať si se mnou třeba přijdou zaspívat. Takže vymyslel jsem, že když to je 20 let, že by mohlo přijít 20 hostů. Zkusil jsem pár lidí obvolat a zjistil jsem, že opravdu už přes 20 lidí už tam mám nazvaných. Udělal jsem rezervu, kdyby náhodou někdo nepřišel, že jo.
1: Že to bude festival.
0: Takže no ne, nebude to festival, jako každý si přijde se mnou zaspívat tu jednu písničku, buď to, co jsme měli duet, a nebo naopak jsem právě volal i pár lidem, kterým jsem buď to psal texty, nebo třeba lidi, co mi točili klipy, ale zároveň jsou muzikanti, aby se mnou přišli zaspívat něco, co původně duet není. Takže zatím nebudu prozrazovat, jo, ale tak jako víte, s kým ty duety mám.
1: Ano.
0: A u těch lidí, kde ty písničky původně nebyly duety, tak můžete být napjatý, kdo se mnou třeba přijde zaspívat, já nevím, Chemii, nebo Anděla, nebo Desgrafika. Já jsem sám zatím napjatý, protože zatím mám nazváno spoustu lidí, ale ještě jsme nevymysleli, kdo bude zpívat jakou písničku, takže bude to překvapení i pro mě, ale bude to určitě hrozně krásný a bude to 19. srpna v Holešovicích ve Stromovce v areálu 7.
1: A to je krásný prostor.
0: To je krásný prostor, z obou stran jezdí vlaky, takže kapely můžou hrát fakt nahlas, aby ty vlaky přehlušily.
1: Takže 19. srpna příštího roku Xindl X 20 let na scéně, teď hostem dnešního kytarového rána. Moc ti děkuju, Ondro, že jsi přišel a ať se ti daří. Ahoj.
0: Já děkuju za pozvání. Ahoj.
1: No a v příští hodině už hledání tajemného roku a předtím ještě zprávy. Rádio
2: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: počasí. Rádio
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnešní ráno potvrzuje, že meteorologický podzim už začal. Teploty v našem kraji spadly na 10 stupňů. Odpoledne ale naměříme až 25 a na obloze se bude střídat sluníčko s mraky. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Pozor, dejte v Rokycanech, ve Dvořákově ulici policie vyšetřuje srážku dvou osobáků. Komplikace jsou před Prahou. Jednak na příjezdu do Prahy po D1 počítejte s kolonou na půl hodinky od 23. kilometru a zdržíte se také na D5 kvůli nehodě hned na 0. kilometru se popojíždí v koloně od 6. kilometru asi 3/4 hodiny. Na dálnici D4 před sjezdem na Řitku mezi 17. a 14. kilometrem ve směru do Prahy je kvůli dopravnímu omezení také kolona. Tolik dopravní servis, teď už se zprávami je tu Monika.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Abych řešil zrušení Cermatu. Po tropických teplotách přijde ochlazení. Na Valašsku chystají speciální akci na silnici. Radio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Ta připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš to zdůvodnil mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Kvůli tomu pak také musí omezovat zájmové aktivity. Ušetřili by se tím podle něj miliony korun. Začátek týdne bude ještě s vysokými teplotami, pak se ale ochladí. Nejtepleji bude zítra, kdy můžou teploty vyšplhat na tropickou 30. Od středy se pak začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad 20 stupňů. Bude také víc oblačnosti. Zapršet by mělo hlavně ve středu a ve čtvrtek. Už tuto sobotu proběhne na Valašsku den otevřené silnice. Jde o komunikaci mezi Lešnou a Palačovem. Od 10 do 16 hodin to bude 4-kilometrový úsek vyhrazený pouze pro běžce, cyklisty a bruslaře. A víc říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Chybět nebude doprovodný program, stavební technika, občerstvení ani soutěže pro děti. Společně tak oslavíme dokončení důležité takzvané palačovské spojky, která napojí Valašsko na dálniční síť České republiky.
4: Řidiče aut se po ní projedou nejpozději 22. října. Střední škola ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku bude mít nový domov mládeže. Studenti ho budou využívat od září příštího roku. Výstavba domova už začala, vyjde na 105 milionů. Studenti budou mít k dispozici moderní pokoje, prostor pro učení i společné trávení času. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na Rádiu Blaník.
6: Tak se do toho dáme, tajemný rok je připravený a na vaše tipy a na vaše vzpomínky čekáme na číslech 800 109 109, kam volejte, 600 318 118, kam pište. Nápovědou jsou opět písničky, které si budeme hrát, protože všechny jsou z tajemného roku a ta první slovní tady bude už za chvíli.

0: Nějak málo tančím a skupina Kryštof a písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jak jsem říkal, z Tajemného roku jsou všechny písničky, které si v této hodině budeme hrát, ale není to jenom o písničkách, je to taky o vašich tipech, vzpomínkách a slovních nápovědách. A ta první, kterou jsem před chvíli sliboval, je tady. Tak já začnu nejdříve ukázkou.
3: Dospělý chlap se přece nerozvede jenom kvůli tomu, že manželka má velký nos. To se ani trochu nestydíš.
4: Ne.
5: Můžete bab.
0: Jiří Macháček, Simona Babčáková, Pavel Liška, Emilia Vašáriová, Nina Divíšková, Pavel Landovský, ti všichni si zahráli ve filmu Jana Hřebejka, který natočil podle knihy Michala Vývega a který měl premiéru 9. října Tajemného roku. Tak než řeknu jeho název, tak ještě jedna ukázka.
6: Chuj, co to já?
7: Punč.
6: Punč se mě jde na pelo.
7: No tak nejvyšší čas začít.
0: No a ten film se jmenuje Nestyda a dokonce malou roli si v něm zahrál i Karel Gott.
8: Chtěl bych tě představit našim.
9: A proč, pravá? Protože budeme mít miminka?
8: No, z toho jsem vycházel.
9: Výborný, trošku kolenavej. No, prosím. Tvoje matka by mohla být moje ségra.
8: Jsem stará škola.
9: Skvělý, díky.
3: Karle, co myslíš? Mám tam jít?
10: Hele, já bych to nedoporučoval.
0: Nestyda Jana Hřebejka má premiéru právě v Tajemném roce a to je ta první slovní nápověda. A vy volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. Zkuste si tipnout, ve kterém roce se nacházíme a jestli k němu máte taky nějakou vzpomínku, tak je klidně přihoďte. A tady je další písnička z Tajemného roku. Petr Kolář a Jednou nebe zavolá.
11: Proudy řeky táhnou k nám tvou nebe.

15 let, Zdeňka od Brna, díky moc, Zdeňko. A ještě přihodím třeba Hanku z Kokořína, která typuje rok 2008 podle filmu Nestyda, jste skvělé rádio, ráda vás poslouchám. Děkujeme, Hanko, zdravíme na Kokořín. A já už mám pro vás další písničku, řekl bych hodně důležitou písničku, protože je to vlastně první hit Marka Ztraceného. Jmenuje se Ztrácíš a poprvé jste tuhle písničku mohli slyšet právě v tajemném roce. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118, hledáme tajemný rok.

0: ke dnu stoupá.
1: Ztrácíš, Marek Ztracený a další písnička z Tajemného roku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
1: Stejně jako film Jana Hřebejka Nestyda, to byla první slovní nápověda. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Zdravím, tady Jirka Kince, prosím.
1: A zdravím, do prosím, povídejte. Prosím,
4: zdraví Petra Slívu. Petře, super, by to bylo v Prostějově.
1: Ježíš Maria, děkujeme. Byl jste?
4: Špica, fakt. Já jsem tam, nádhera.
1: Tak a jaký rok hledáme?
4: Že je to rok 2008. To byla první písnička

0: vlastně Marka Ztraceného, že jsme na tým koncertě.
1: Je to tak. No tak jo, moc děkuju. Mějte se krásně v Prostějově.
0: Jo, taky zdravím.
1: Tak jsme zazpomínali trošku i na páteční letní koncert v Prostějově Blaníku. Pojďme na SMSky. Ahoj, podle filmu si myslím, že je to rok 2008, pro mě obyčejný pracovní rok, moc děkuji za setkání i společnou fotku. Zdraví Iveta z Pivína, přeji hezký den. Ano, Iveto, vzpomínám si, moc děkuji. Iveta přinesla spoustu dárků, díky moc. Mirka Čenkov, ahoj Petře, je to rok 2008, typuji podle filmu a písniček, v tom roce jsem chodila do práce a děti do školy, běžný život. Díky, Mirko. A ještě Lenka Bílovice u Prostějova, ahoj milý Blaníčku, myslím si, že tajemný rok je 2008, bylo mi 45, moc ráda vás poslouchám, jste super radio. Lenko, díky. A co vy, máte nějaký tip? No tak jsem s ním, zavolejte ho na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na rádiu Blaník. Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
4: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na

0: 16.9. od 10 hodin.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď, nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
11: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
10: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
11: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
14: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
15: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlady nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
16: Na pláži u moře,
17: ve stínu Eiffelovky,
16: anebo na dovolené v Tatrách.
17: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
16: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Hoží mlejny melou.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A Eva Farna v tajemném roce na Blaníku. Už jsme si dneska v tajemném roce zahráli třeba Jednou nebe zavolá od Petra Koláře, měli jsme tady Tak nějak málo tančím od Krištofu, nebo Ztrácíč od Marka Ztraceného. A protože je první pondělí v měsíci, tak i v tajemném roce si hrajeme jenom české písničky. Ale samozřejmě s tou podmínkou, že všechny musely vzniknout nebo vyjít právě v roce, po kterém dneska pátráme. V tom roce vyšel, nebo poprvé jste mohli vidět i film Nestyda Jana Hřebejka, to byla první slovní nápověda, za chvíli ta druhá, ale teď už vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: No, dobrý den, zdravím, tady Fanda Česká Třebová.
0: Krásný den.
3: Já dneska hodnotím, že to je 2008.
0: A podle čeho?
3: A podle písniček a podle toho filmu.
0: Mm-hmm. A co jste dělal v roce 2008?
3: Ježiš, normální běžný, já už jsem v důchodu. Kolik
0: to nevodí.
3: 17 roku, tak si užívám.
0: Tak si užívejte a krásný den do České Třebové, naslyšenou.
3: Děkuju, ahoj, naschle.
0: A jdeme dál. Ahoj Blaníci, dnes typuji rok 2010. Podle čeho? V té době mi bylo 30 a chystal jsem se do Chomoutu a jako svatební tanec nám hrála píseň Láska umí víc, Rostě z Nového Města na Moravě. Děkuju, zdravím do Nového Města. Zdravím i Vaška ze Šumperku, který typuje rok 2008, díky. A ahoj Blaníčku, typuji rok 2008 podle písničky od Marka Ztraceného Ztrácím. V tuto dobu jsem chodila na střední a byla jsem velká faninka. Veronika píše. Díky Veroniko, a teď už ta slibovaná druhá slovní nápověda. I v tajemném roce se konalo mistrovství světa v ledním hokeji. V tom tajemném roce se konalo v Kanadě mezi 2. a 18. květnem a my jsme skončili ve čtvrtfinále.
4: Už je to dobré, český tým ve čtyřech, ale teď by bylo dobré přerušit hru, protože Švédové pokračují v náporu. Strolmanová střela, Hnilička pouze vyráží, dorážka a puk je v síti, Švédové vítězí. Nešťastný odraz před naší bránou a Švédsko vítězí v tomhle zápase.
0: Takže fotbalový hokejový šampionát se v tajemném roce konal v Kanadě a zároveň turnaj sloužil jako kvalifikace na zimní olympijské hry ve Vancouveru. Berte to jako takovou nápovědu navíc. Tak 800 109 109, brnkněte 603 118 118. Pište, těším se na vaše tipy a na vaše vzpomínky a tohle je další písnička z tajemného roku. Tomáš Klus a Pocity.

0: Proč pocit mám? Ptal se Harley v tajemném roce.
1: Tajemný rok.
0: A třeba právě tahle písnička vám pomohla ten tajemný rok si tipnout. Pojďme na další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jitka z Tišnova. Já si myslím, že je to rok 2008.
0: 2008 může být, Jitko. Co jste dělala v roce 2008?
2: No, byla jsem v důchodě.
0: No tak vám děkuju. Zdravím do Tišnova.
2: A chtěla bych touto cestou pozdravit manžela Jarka na trnec do práce.
0: Tak ho zdravíme a krásný den oběma. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A tady jsou SMSky, krásné dopoledne, dnes bych tipnul rok 2008, a to podle Lucky Vondráčkové, děti už mi dospívaly a jinak nevím, zdravím Radima, ať uvaří dobrý oběd, Zdeněk z Úsova píše, tak děkuju, zdravíme Radima, je Zdeňka. Potom tady mám, dobrý den Blaníčku, dnešní tajemný rok je 2008 podle filmu a písniček, ten rok byl docela obyčejný, přeji pěkný den všem, jste super rádio a ráda vás poslouchám, Magda z Nasavrk, díky Magdi. A je to rok 2008, končila mi mateřská dovolená, pěkný den, přeji Petra z Kolína. Díky Petro, krásný den do Kolína a jedeme na poslední slovní nápovědu. Už jsme si připomněli film Jana Hřebejka Nestyda, potom tady byl hokejový šampionát v Kanadě, kde jsme skončili ve čtvrtfinále. No a taky se v tajemném roce konala volba prezidenta.
3: Ve třetím kole druhé volby byl prezidentem republiky zvolen pan Václav Klaus.
4: Budu prezidentem všech občanů České republiky a stejně tak prezidentem všech z vás.
0: Tak Václav Klaus je zvolen prezidentem právě v tajemném roce a to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát. Volat na 800 109 109 a psát na 603 118 118.
1: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
6: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
6: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
18: Aditek!
17: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
18: Aditek!
17: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
18: Aditek!
19: www.aditek.cz Aditek těsní hned. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
21: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý,

Leonardu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

0: poslední hudební nápověda. Mám jizvu Nartu a Jaromír Nohavica.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Svíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Drahá. Je to 100% rok 2008, protože jsem, i když už jsem důchodkyně, ale jsem faninka skupiny Harley a vím to naprosto přesně.
0: A vy teď někam jedete, že jo?
3: Jo, jedeme do Pohořelic, jsem z Jižní Moravy, jedeme nakupovat.
0: Šťastnou cestu.
3: Po víkendu.
0: A moc děkuju, nashledanou.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
0: A tady jsou poslední SMSky, je to rok 2008, končila mi mateřská dovolená. Pěkný den přeji, Petra z Kolína, mám pocit, že tuhle SMSku jsem jednou četl. Tak pojďme dál, tipuji rok 2008, vzpomínám na pobyt a léčení ve Františkových Lázních. Díky, tady to je asi bez podpisu, respektive nedorazil. Renata, to jsou účtenky, tak pojďme dál. 2008 píše Věrka Liderovice. Podle Petra Koláře a filmu Nestyda, děkujeme. A ještě přihodím třeba krásný pondělní den všem do Rádia Blaník. Myslím si, že dnešní tajemný rok je 2008. Podle písniček bylo mi 34. Tady podpis taky nedorazil. Krásné ráno Blaníčku pro nemocnou maminku, to je účtenka. Tak zkusíme třeba tadyhle rok 2008 a typuje Vlaďka. Děkujeme. No tak si to zhrneme. Nestyda v kinech, mistrovství světa v hokeji v Kanadě a volba prezidenta a zvolen byl Václav Klaus. To byly slovní nápovědy, které dnes zazněly. A pokud jste typovali rok
1: 2008,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a tipovat budeme zase zítra, já se na vás těším zase o 6 ráno. Adelka dorazí ve středu, až dospí svatbu. A tohle jsou Činelské hvězdy nad hlavou, taky písnička z tajemného roku. A za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj.

0: povídám, přeháním, končí tajemný rok. Na vlnách Rádia Blaník budeme si dál hrát hlavně hezky česky. Zahraje nám taky muž, který před chvilkou odešel.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen.
0: Xindl X a Cuzinka v tvojej zemi sporu spolu s Mirkou Miškechovou. Zaspívá taky Pavel Didovič.
2: Máš má ovečko dávno spát.
0: Vy Václav Neckář.
3: Máš kůzy gazel a vím, že jsi mazel.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 a čtvrt minuty už bude 10 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
6: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio
7: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnešní ráno a dopoledne je studené, teploty se stále pohybují kolem 10 stupňů a na obloze se střídá sluníčko s mraky. Postupně se ale bude oteplovat a odpoledne naměříme až 25, na Mladoboleslavsku 23. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
6: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
6: Za volantem.
7: V Rokycanech ve Dvořákově ulici se vyšetřuje nehoda 2 osobních aut. Počítejte tu s mírným omezením, ale výrazně zdržet byste se neměli. Komplikace za to zůstávají na příjezdu do Prahy po D5, hned na 0. kilometru. Se totiž vyšetřuje srážka osobního auta s dodávkou a zablokovaný zůstává jeden jízdní pruh. V silném provozu budete popojíždět od 6. kilometru asi půl hodinky. A se zdržením kvůli omezení počítejte také na D4. Před sjezdem na Žitku se tvoří kolona mezi 17. a 14. kilometrem. Tolik dopravní servis, teď zprávy s Monikou.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: Při jízdě autem už není potřeba mít sebou některé doklady. Silničáři už opravili most v Koryčanech. Lavina zasáhla na severním Kavkazu desítky horolezců. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Řidiči už při silniční kontrole většinu dokladů ukazovat nemusí. Policisté si údaje o řidičském oprávnění vozidla i povinném ručení ověří elektronicky. Pokračuje preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
9: Stačí vlastně prokázat svou totožnost. Prokázání totožnosti se rozumí uvedení jména, příjmení, data narození, případní adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace e-doklady.
8: Doklady by měl mít ale člověk u sebe fyzicky při cestách do zahraničí. Přestavba mostu v Koryčanech na Kroměřížsku už je hotová. Práce od poloviny června komplikovaly dopravu. Část letních prázdnin byla kvůli nim silnice neprůjezdná. Výjimku měla auta integrovaného záchranného systému a také autobusy. V dalších obdobích byl úsek průjezdný kyvadlově. Stocká nemocnice zrekonstruovala bytový dům pro zaměstnance. Opravené jsou v něm 4 zbylé byty, přízemní prostory a taky fasáda, vše za 18 milionů. Nově jsou v domě ale také 2 ordinace s čekárnami a bezbariérovým vstupem. Nemocnice díky tomu uvolní prostory v hlavní budově. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců, 6 dalších pak podle ruských úřadů utrpělo zranění a 6 lidí je pohřešováno. Odkud horolezci pocházeli, zatím není jasné. Neštěstí se stalo včera odpoledne v soutěžce Bezengi. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme, Moni.
6: Pepa Černý.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také přijde kolegyně Samira, která pro vás má další díl svého úžasného pořadu Proč se říká, co se říká. A v této hodině se podíváme také na vinobraní. A teď je tady muž, se kterým jsem si před chvilkou podával ruku, nastupoval do taxíku a říkal, měj se krásně, ty taky, Ondro.

0: Gary Halliwell zpívá It's Raining Man a Helenka Vondráčková Já vítám déšť. Já vítám Samiru.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Dneska to bude celé takové o štěstí, protože štěstí je mužka jenom zlatá. Samčo, my posloucháme.
3: Když má někdo kliku, má zkrátka štěstí. Třeba doběhne na zastávku přesně ve chvíli, kdy přijíždí autobus, najde poslední volné místo na sezení, poslední lístek na koncert, nebo mu projde něco, co vypadalo už úplně ztraceně. Ale proč by nám měla štěstí přinášet zrovna klika o dveří? No ona totiž dost možná žádná klika v původním rčení ani nebyla. Tohle slovo se k nám dostalo z německého nářečního výrazu Glück, tedy štěstí. A stejný základ mimochodem slyšíme i v německém přání Viel Glück, tedy hodně štěstí. Češi si cizí výraz postupně upravili podle své výslovnosti a vznikla naše klika. Tak ať vás klika provází celý dnešní den.
0: Děkujeme, Samčo, tebe taky.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Samča má taky občas chůzi gazel. Mademoiselle Žizel a Václav Neckář právě teď na Blaníku. Krásné dopoledne.

0: Pavel Bobek, veď mě dál, cesto má, naše cesty nás dovedly až k pondělí.
1: Pepovi parťáci.
0: Ale jak dobře víte, tak Pepovi parťáci, ti se odehrávají vždycky ve středu tady v éteru mezi čtvrtou a pátou odpolední. A já jsem se rozhodl, že vám oznámím, kdo bude hostem už dnes, protože dneska má můj středeční parťák narozeniny. Dneska slaví 62. Sagvan. Žádný ber, dávej živote Sagvanovi. Sagi, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a tak dále a já se těším ve středu. Bude písniček a vzpomínek na 80, na 90. Budeme mluvit určitě o Lukášovi Vaculíkovi, o spoustě různých muzikálů, Čas růží a tak dále, však to znáte. Tak laďte blaník i ve středu mezi čtvrtou a pátou, bude tady parťák Sagvan Toffy, který dneska slaví ještě jednou všechno nejsagy. A za chvilku žentour, proklínám na blaníku. Dneska je české pondělí, hrajeme pouze hezky česky.

0: Včera by oslavila 80. narozeniny paní Hana Zagorová na vlnách Rádia Blaník. A my se teď podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Daniel Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Boriancem z agentury STEM Mark. Tentokrát o vínu a vinobraní. Kdo na ní vlastně jezdí?
1: Není takový rozdíl mezi muži, ženami. Už se to trochu liší věkovou strukturou. Pořád to vinobraní není natolik atraktivní, řekněme, pro mladé lidi do 30 let. Tam je ta účast nižší.
2: Ano, ano.
1: Ale pak strmě narůstá. Řekněme od těch 30 až do těch 60 let, takže takové typické, řekněme, rodiny s dětmi, případně lidé v pozdně ekonomickém věku, to jsou ty typičtí návštěvníci toho vinobraní. Ta struktura se pak liší, řekl jsi to i ty, a je zajímavá geograficky, že vlastně typicky lidé z Čech, z těch větších měst a hodně Pražané jezdí do Moravy za tím vinobraním, ale, a to se ukazuje, že vlastně Moravané jsou větší patrioti v tomhle, se drží v tom svém regionu, ať už to Znojemská oblast, Slovácko, Velké Pavlovice, Mikulov, tak ty Moravané se vlastně drží doma.
0: No, to není překvapivé, ale celé povídání si můžete poslechnout a také ho vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Miraj, Cesta z města na Blaníku. Dneska je České pondělí.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: A bezpečí to platí i pro Blaník. Dneska hrajeme pouze hezky česky. Protože je první pondělí v měsíci, i když je 7., ale takhle to prostě vyšlo. Ilona Čáková nám zaspívá v následující hodině Jedno tajemství.
1: Jedno tajemství, my prosím nech.
0: Klidně 10, Ilonko. Lucie a Daniela.
2: Platamu výknem, už tiskne tvoje čelo.
0: A taky Petr Kolář a Vyznání.
3: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten
0: dnes pouze hezky česky na vlnách Rádia Blaník, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne.
4: Rádio Blaník. Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: počasí. Rádio
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Pondělní odpoledne bude v našem regionu většinou pod mrakem. Až k večeru se zase začne ukazovat sluníčko. Ale čekají nás letní teploty až 25 stupňů, na Mladoboleslavsku 23. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
1: Na výjezdu z Prahy přibrzdíte na D1 hned na 17. kilometru, překáží tam na krajnici porouchaný osobák. A se zdržením v dlouhé koloně počítejte ve Staré Boleslavi na Praze Východ. Na křižovatce Svrchlického došlo k vážné srážce osobního auta s bagrem. Na místě jsou hasiči, záchranáři i policie. Čekejte komplikace. A pomalu to jede také na trase mezi Příbramí a D4. Tady se zase vyšetřuje nehoda osobního auta s motorkářem. Tolik dopravní servis, já předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Babišův kabinet projedná ceny benzínu a nafty. Na Jindřichohradecku otevřeli netradiční školu. Po volbách v Německu vyšli někteří lidé do ulic. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Vláda dnes bude řešit ceny pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín, ale jeho kabinet navrhovat nebude. Ženy a muži stále nemají na českém pracovním trhu úplně stejné podmínky. Přestože se situace postupně mění, rozdíly mezi nimi přetrvávají. Třeba ženy mají medián mzdy zhruba o 14% nižší. A proč tomu tak je, dodává za personální agenturu Gabriela Hanslíková.
5: Neznamená to ovšem, že každá žena dostává za stejnou práci automaticky méně. Do toho celkového rozdílu se počítá také to, že ženy častěji pracují v hůře placených oborech nebo využívají kratší úvazky a také se dostávají méně často na nejvyšší manažerské pozice.
4: Typickým příkladem výrazně mužského oboru zůstává IT, kde muži tvořili skoro 93% všech zaměstnaných. Netradiční zázemí získala komunitní škola Školka Louvětínka z Jarušova nad Žárkou na Jindřichohradecku. Školní rok dnes zahájila v budově bývalého nádraží v Lovětíně na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně. S opravou opuštěné železniční stanice pomohly rodiče i veřejná sbírka. Německá média píší po vítězství AfD v Sasku Antalsku o politickém zemětřesení. Mluví také o modré bouři nebo o zhroucení politického středu. Poukazují zároveň na patovou situaci, která v Sasku Antalsku nastala, ale i na debakl dosud vládní CDU kancléře Friedricha Merce. Úspěch AfD také po volbách vyhnal Němce do ulic. Protestovali v Berlíně, Frankfurtu i Mohuči. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje?
6: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
6: Hezké dopoledne, přátelé, za 10 vteřin už bude 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Vlastně ne, dneska je první pondělí v měsíci, takže pouze hezky česky je české pondělí. Teď je 11. Za chvilku dorazí Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky a já vám v této hodině připomenu, jak to chodí s těmi našimi samolepkami Rádia Blaník a Centropolu. Teď je tady Petr Muk, který zaspívá píseň Karla Černocha Zrcadlo.

0: Patricie a Daniela na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, jsou tady další zlaté české ručičky, Petr Slíva a obojky a vodítka, tak poslouchejte.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat se Simonou Bulínovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Odkud jste, Simono?
4: Já jsem ze Sokolova, ze západních Čech.
3: A vás do zlatých českých ručiček přihlásili vaše dcery Anetka a Klárka. Víte o tom?
4: Už to vím, už jsem se toho dopátrala, ale byla to trošku bojovka.
3: No, vy prý totiž skvěle vyrábíte obojky a vodítka z parakordu. Je to
4: ano.
3: Tak? A dokážete
4: ano, ano.
3: Uplést mnoho zajímavých a jedinečných vzorů. Máte pejska?
4: Samozřejmě, že mám pejska. On je vlastně důvodem toho, proč jsme vůbec, nebo proč jsem začala vyrábět obojky. Řekla jsem jsme, protože už zaučuju pomalu i ty svoje holčičky, abych měla svoje následovníky.
3: Takže jasně, to je ten důvod, jakého pejska máte?
4: Máme senátorského bůročka, který právě měl kožní problémy. Pod obojkem jsem udělala různé vyrážky i pod různými druhy postrojů a tak dále. Takže jsem hledala materiál, který by mu vlastně na tom kliku vyhovoval. A objevila jsem parakord, který neměl podléhat plísni, měl se snadno udržovat a měl být vlastně pro alergika ideální. A voilà, on tomu našemu pejskovi vyhovuje. Jednou jsem v galanterii objevila parakord, říkám mu, tak si to zkusím upít sama.
3: Tak jo, a ono se podařilo.
4: A když už měl bádníček asi 10. set, tak mi manžel řekl, ať už to jako pustím do světa.
3: No výborně, kolik takhle obojku vyrobíte denně?
4: Denně, vzhledem k tomu, že to nemám jako hlavní svoji činnost, tak denně, když pletu jenom obojky, tak třeba 4 zvládnu uplízí, dělám sety, tak 2-3.
3: No a teď vám ještě pomůžou dcery, že jo, takže to je krát 3 potom.
4: No, super, holky už pletou vodítka, už zvládají a myslím si, že postupně přejdou i na obojky.
3: Kdyby se chtěl někdo dostat k těm vašim produktům, tak jak to má udělat?
4: Tak mě najdou zákazníci na sociálních sítích nebo na webových stránkách, mám svůj e-shop a všude jsem vedená jako obojky Sima, protože jsem Simona, takže Sima je to snadno zapamatovatelný, nebo mě potkají na různých lepších výstavách, svých akcích, často to vyvěšuji na svých stránkách, kde budu k potkání.
3: A kdybych chtěl takhle obojek nebo vodítko, ne teda pro sebe, ale kdybych měl psa, tak pro psa, podle vlastních představ, tak i to je možné, že bychom se jako třeba domluvili a já bych tam chtěl nějaký určitý vzor.
4: Ano, na tom se zakládám. Já mám teda v nabídce nějakých asi 38 vzorů, ze kterých si zákazník může vybrat, vybere si svou barevnou kombinaci a přesně tomu upletu. Na e-shopu mám i návrhář u pár obojků už, takže zákazník si může i online zkusit naklikat tu svoji barevnou kombinaci, aby se mu z nás vybíralo. Když neví, tak já zákazníkům vycházím vstříc v tom, že jim ráda pošlu ty barevné kombinace, které se jim líbí, vybíráme, zkouším upísnit nějaké ukázky, aby viděli, jak to výsledek vlastně bude vypadat. Zakládám si na tom prostě, aby byl spokojený jak pejsek, protože mu to bude pohodlný, bude mu to slušet a zároveň, aby byl spokojený i ten páníček, protože prostě bude mít obojek a vodítko podle toho, co chce a co potřebuje.
3: Tak pojďme ještě říct adresu toho e-shopu.
4: www.obojkysima.cz.
3: A ať se vám daří. Mějte se krásně a zůstaňte mi na lince. Naslyšenou.
4: Děkuji moc krát, naslyšenou a zdravím všechny posluchající.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A Peťa to zase dokázal. Děkujeme moc krát. Standa Hložek, Petr Kotwald, O. Suzy může být? Já to věděl. Hezky česky vám hrajeme celý dnešní den, protože

Radek Tomášek, Žádná jiná, posloucháte Rádio Blaník. Máte rádi víno? My máme rádi víno. Tak výborně, Čínsky mají rádi víno, doufám, že vy taky. Přátelé, já vás chci pozvat na vinobraní. A na nejen tak ledajaké, ale do pražské botanické zahrady v Troji, protože tam na vinici svaté Kláry se opět po roce koná vinobraní. A to teď o víkendu 12. a 13. září. Přátelé, je tam krásný výhled na celou Prahu, všude jsou kytičky, logicky, v botanické zahradě a navíc to víno z vinice svaté Kláry je fantastické. Doprovodný program i hudební je samozřejmostí, takže třeba v sobotu tam bude, koho bych tak vypíchnul, Emma Smetana,

0: a v neděli vypíchnu, jo, tuhle partičku, tu znáte.
1: On ví, že šumí les, že kvete bílý bez, že v dáli hára pes, že
0: Děda Mládek Illegal Band bude na vinobraní v Pražské Troji už teď v neděli 13., ale je to dvoudenní akce, celovíkendová, takže vyražte, pokud máte rádi víno a krásné výhledy na Matičku Stověžatou. Za chvílku Ilona Čáková, Jedno tajemství, nebo Lucka Vondráčková a taky Petr Kolář na vlnách Rádia Blaník při Českém pondělí.
2: Nejen dobrý holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty
2: na Rádiu Blaník.

0: Petr Kolář, ten v Prostějově v pátek řádil na pódiu Rádia Blaník. Viděl jsem to teda jenom na internetu, ale bylo to něco.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: I v září sluníčko září na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, máme za sebou první kontrolní víkend, prodloužený pátek, sobota, neděle. Vlastík Suk jezdil a kontroloval, jestli máte ty naše samolepky sluníčkové, a rozdal, pozor, 630 tisíc korun, představte si to, protože tři výherci měli jaksi samolepku a tři navíc měli ještě kromě samolepky vše přihlášeno k Centropolu, takže vyhráli ne 5, ale 7 tisíc korun. To je podstata té naší hry. Přátelé, navíc, teda to ještě dodám, jo, navíc jeden z vás vyhraje na konci 100 tisíc korun, jo. To je, takhle to funguje. No, je potřeba mít tu sluníčkovou samolepku. Právě v Prostějově na koncertě se rozdávali, takže všichni, kdo tam byli, tak tu samolepku mají. Potom byl koncert v sobotu v Pardubicích. Všichni, kdo tam byli, tak taktéž tu samolepku máte, a tak si ji někam nalepte. Protože je potřeba jí mít nalepenou, abyste mohli vyhrát těch 5 nebo 7 tisíc korun, pokud jste zákazníkem Centropolu. Pokud máte tu samolepku a už jste si někam nalepili, nebo ji chystáte v následujících minutách někam nalepit, tak to napište SMS-kou na číslo 603 118 118. Napište celé své jméno a přesnou adresu, kde vás s tou samolepkou najdeme, respektive buď Vlasta Suk, nebo Martin Císař, případně Lukáš Valenta. No a každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a hledáme právě ty vylepené samolepky. Pokud tu samolepku nemáte z těch koncertů letních ani z jiných akcí, kde jsme jako Rádio Blaník, tak se podívejte na náš web radioblaník.cz, tam se ta samolepka dá stáhnout a vytisknout. No, budu vám moc držet palce, přátelé, protože to je hezké, když vám někdo přiveze takhle jen tak Mírnix, Týrnix 5 nebo 7 tisíc korun.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Jo, a pokud se vám nechce psát ta SMS-ka, tak na našem webu radioblaník.cz je formulář, ten můžete vyplnit a to taky platí. Za chvilku Tomáš Linka a Fešáci, Paní má se má, Voní má tou, anebo Činasky 1970. Dneska vám hrajeme pouze hezky česky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Čas pádí, čas letí a už bude poledne na Blaníku. Normálně nastává česká hodinka v tuto chvíli, ale dneska je první pondělí v měsíci, takže se nic nemění. Hrajeme pořád, celý den, hezky česky. Jelen a Magdaléna v následující hodině. Hodiny se zastaví a v 9:30 pondělí. Zaspívá i Václav Neckář. To je světlo v temnu. A taky bard všech bardů, Vaby. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Šlápneme do toho a budeme si dál hrát hezky česky na Blaníku i po 12. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne. Radio
1: Blaník. Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Hej.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Odpoledne nás čeká oblačná až zatažená obloha výjimečně se slabým deštěm a teploty zamíří ke 24 stupňům. Zítra nás pak čeká den zalitý sluncem s odpoledními maximy mezi 29 až 32.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: Na trase Příbram Sedlčany na průtahu Dublovec bouralo osobní auto se sanitkou. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte tam s menším zdržením. Na Praze Západ v Nučicích v ulici Kdesíce se srazilo auto s dodávkou. Projedete se sníženou rychlostí a zvýšenou opatrností. V Kutné Hoře ve Štefánikově ulici u křižovatky s ulicí na náměstí bourala dvě auta a provoz je tam částečně omezený. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a krásné odpoledne.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ceny paliv v Česku rapidně rostou. V říjnu budou lidé rozhodovat taky v referendech. Hladina Orlíka klesla už o 15 metrů. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Řidiči si za plnou nádrž opět připlatí. Ceny pohonných hmot v Česku nezadržitelně rostou. Zdražuje hlavně nafta. Podle společnosti CCS stojí litr v průměru víc než 640 korun. Nicméně u hlavních dálničních tahů a v hlavním městě už řidiči tankují diesel za ještě vyšší ceny. Třeba na výjezdu z Prahy po D11 je nafta podle novinek CZ za 49 korun a 90 haléřů. Na řadě míst proběhnou spolu s obecními volbami i referenda. Třeba obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku budou rozhodovat o stavbě solární elektrárny. Ta má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Hlasovat budou lidé s volbami 9. a 10. října. Mladé borovice ve školkách mohou trápit škůdci. Vědci zkoumali, jestli jim lze pomoci bez využití chemické ochrany. Do meziřadí mezi stromky tak vysadili kvetoucí pásy. Jaký vliv to na borovice mělo, ví mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Podborská.
4: Borovice, které rostly u kvetoucích pásů, byly celkově v lepší kondici. Měly více chlorofilu a lépe u nich probíhala fotosyntéza. Zároveň vykazovaly menší známky stresu, měly více jehlic a ty byly méně poškozené. Výsledky tak ukazují, že kvetoucí pásy mohou mít pozitivní vliv na zdraví a odolnost mladých stromků,
3: což pozitivně přispívá k poznatkům o šetrném pěstování stromů. Orlická přehrada kvůli suchu výrazně omezila odtok a odpouští jen minimum vody. Hladina od jara klesla už o 15 metrů a lidem se tak odhalují poklady na dně. Vidět jsou třeba části domů nebo hřbitova obce Červená nad Vltavou, kterou z většiny přehrada zatopila. Z Orlíka vystupují také zbytky bunkrů a nebo skalní dutiny. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky s Pepou.
5: Je to tak české písničky. Děkujeme, Eliško.
1: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
5: Krásné poledne, přátelé, posloucháte rádio Blaník. Dnes je první pondělí v měsíci, takže pouze hezky česky celý den. Za malou chvilku se podíváme, kdo má dneska narozeniny, budeme taky trošku vzpomínat a bude toho teda opravdu hodně, protože dneska ten seznam osobností je nekonečný, tak si na to počkejte. No a pak přijde Iva a probereme spolu, jak se má, co zažila a tak dále. Lenka Filipová, Za všechno může čas, to je pravdivá písnička, tak jdeme na ní. Krásné poledne s Blaníkem a pokud obědváte, dobrou chuť.

0: Petra Janu a říkej mi, tuhle písničku napsal Pavel Vrba, tedy její text. A dneska je to přesně 15 let, co nás Pavel Vrba opustil. Chybí nám moc, byl to mistr slova a takových se rodí opravdu málo na celém světě. Přátelé, dneska mají svátek všechny Regíny, obzvlášť jednu máme na Blaníku rádi. Všichni ji znáte.
1: Blaník Radio.
0: Regina Řandová, náš taneční hlas. Regino, pokud posloucháte, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a těším se na vás, vím, že se ve středu uvidíme. No a dneska má narozeniny muž, kterého už jsem měl jako svého parťáka. Byl to můj vysněný host a dneska má 60. Jmenuje se Zdeněk. Zdeněk Izer, vy se na ten rozhovor náš můžete podívat na našem YouTubeovém kanálu třeba, nebo se proklikat webem radioblaník.cz. Se Zdeňkem je strašná sranda a já jsem vybral jeho nejznámější vyprávění. Zdravím do Plzně.
2: Stáhnul okno, říkám, já pak tady budu jít dlouho stutím. A on říká, ještě tak hodinu. A říkám, já potřebuju tam, ale já tam zajedu. A on tak počkej, já ti s tím, tak mi ucuk, já jsem tam zajel dovnitř. A on říká, tady se fakt takhle mluví a říkám, no jasně.
0: Přátelé, zajímavé je, že tuhle scénku zná opravdu každý na světě, teda v České republice, protože zase jsem si to v sobotu vyzkoušel, někde jsme hráli s kapelou a já jsem začal mluvit takhle plzeňsky a došlo, jako vždycky, na paravan a všichni se smáli. Dneska má 65. narozeniny muž, který podle mě zaspíval úplně nejlépe, krále Heroda.
3: Jsi víc nebo míň, s námi zázraky čiň, zahrajem si domino, proměň vodu ve víno.
0: Vilda Čok, 65. narozeniny. Vildo, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a ať ta basa pořád duní tak, jak duní doteď. Těšíme se, doufejme na nějakou novou nahrávku pražského výběru. Zároveň má narozeniny Sagvan Tofi, tomu už jsem přál, ale ještě jednou Sagy, všechno nejlepší a pozítří se těším v parťácích. No a musím připomenout, že nás včera opustil pan Richard Tesařík. Bylo mu 80 let a já jsem tady minulou středu měl Ondřeje Soukupa a hráli jsme úplně poprvé na Blaníku písničku, kterou Richard naspíval jako svou úplně poslední. Složil ji právě Ondřej Soukup, jmenuje se Doba je divná a já ji posílám tam nahoru Richardovi. Richarde, děkujeme za tu muziku a za to, jaký jste byl pohodář. Doba je divná a poslední nahrávka Richarda Tesaříka na vlnách Rádia Blaník. Hezké poledne, hrajeme vám hezky česky, celý den.
4: Doba je divná, nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku, sbírají se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nudě spolu.

0: Václav Neckář, Láska má na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, existují soutěže opravdu ve všem. Doteď jsem nevěděl, že v Maďarsku existuje město, které se jmenuje Niegyerszőfalu. A v tomto městě se už 9 let koná vždycky takhle v září závod hrobníků. Představte si to, že se sejde, tentokrát jich bylo 38 hrobníků, jo, vezmou lopaty, krumpáče a začnou kopat. A ten, kdo vykope tu jámu nejrychleji, tak vítězí. Tak i v tomhle se dá soutěžit. Já jsem si říkal vždycky, že nejbizarnější soutěž je air guitar, to je takový to, jak předstíráte, že máte v rukou kytaru a hrajete na ní, i když ona neexistuje, a přesto je v tom někdo potom šampion. Potom mě zaujalo to, jak se skáče s tou tyčí na jejíž konci je taková papírová hlava koně a máte to mezi nohama a děláte jako, že máte koně a skáčete přes překážky. Ale evidentně teda na první místo v mém soukromém žebříčku bizárů se právě teď dostal maďarský závod v kopání hrobů. Tak zdravíme do Maďarska a dáme si nějaké české písničky. Co vy na to? Za chvilku Petra Janu a nebo Marek Ztracený a taky Olga Lounová. Jsem optimista. Na vlnách Rádia Blaník.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

duše se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí, dál chybí odpovědi.

0: věčná optimistka Olga Lounová a druhá věčná optimistka...
1: No. Já myslela, že řekneš a pesimistka Lecká.
0: No je to tak, no.
1: Ne, to už není. Pozor, Pepo, ale já ti musím říct jednu věc, jo. No. Já jsem byla pesimista strašně dlouho, jako.
0: Do pátku. Teď je všechno jinak, přátelé. Přijela úplně nová Iva.
1: Jo, nová a v čem, jako no, nová, moc daleko
0: víc, daleko víc se směješ. A víc nahlas i.
1: Jo,
0: no, to se mi líbí.
1: Jo, takhle.
0: Ivuško, ty jsi nejenom optimistka teďka nově od pátku, ale hlavně jsi absentérkou roku. Já bych možná našel někde potlesk, abych ti zatleskal, nebo aspoň fanfáru. Protože já jsem se teď dozvěděl, že ty zítra zase nebudeš v rádiu.
1: No, nebudu,
0: a taky jsem se dozvěděl, proč. Já vím, že ty o tom za chvilku budeš tady ve vysílání mluvit a dáš slovo panu režisérovi, ale prosím tě, řekni nám, proč tady zítra nebudeš?
1: No, tak když o tom budu mluvit, tak to teď nemám říkat,
0: no,
1: ne?
0: No ty budeš mluvit o tom, že se to stane, že už to probíhá a dáš
1: já
0: slovo.
1: Budu, ano, já budu natáčet. Konečně teda už no. Přišla řada na mě, na můj velký herecký výkon.
0: Ano. Pohádce budeš
1: vy. V pohádce budu, ano, já mám strašnou radost. Já vím, že třeba si někdo řekne, že to je takový jako no a co? No, o bože. Ale pro mě to fakt strašně moc znamená, protože v tom mým životním, jako v té mojí cestě, to má velký místo, jako tohleto.
0: Takhle, abych parafrázoval pana Armstronga, jo.
1: Ano.
0: Je to malý krok pro lidstvo, ale obrovský krok pro Ivu Leckou.
1: Ano.
0: A to úplně stačí.
1: No,
0: jo.
1: Ne, to je pro mě je to navíc strašně důležitý.
0: Vy jste byli svědky toho, jak si tady minulý týden Iva už zkoušela tu děkovnou řeč na české lvy, takže Iva je připravená a mě zajímá, máš tam nějaký text?
1: Myslíš v té rově, jako v tom, no samozřejmě,
0: fakt,
1: to je normálně jako mluvená hraná, že jo, to není jako, že se jenom projdu a o to víc jako si toho považuju.
0: Takže to není ani vortu, že dáš. No a kolik je tam věd? Jedna, dvě?
1: Víš, já jsem to nepočítala, no, tak pár jich tam je prostě.
0: Dobře.
1: Hele, není malých rolí.
0: Ano, není malých ani rock'n'rollí, to zase my muzikanti víme. Ivušku vám tady nechám, za chvilku vám řekne o Línem království podrobnosti a přátelé, mějte se krásně, slíbím Vabiho Daňka Rosu na kolejích a dáme si i pro rybáře Raci v práci a kabáti. Tak Petru, zdar, mějte se krásně, hezké odpoledne s Ivo.
2: 5 000.
3: 7 000.
2: A nebo rovnou 100 000.
3: Léto nekončí a na Blaníku vám rozdáváme hromadu peněz.
2: A bude vám k tomu stačit jedna jediná vylepená samolepka.
3: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové září.
3: S Blaníkem
2: a Centropolem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: týdnu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Raci v práci a kabáti na Blaníku. 13. hodina je před námi, my pokračujeme dál. Dneska jenom hezky česky, protože je první pondělí v měsíci. Tak, bude to Karel Gott. Taky si dáme Michala Davida. A želvu Olympiky.
1: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně...
0: Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Radio
2: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří Nahlas. Více na ostarinahlas.cz.

0: počasí. Rádio
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni, v údolích ojediněle spadnou k 9. Zítra pak ale čekejte většinou jasno až polojasno a v odpoledních maximech naměříme 29 až 32. Jdeme na silnice.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
1: Výstavba dálničního úseku D7 mezi Knovízem a Slaným Západ úspěšně pokračuje. Silničáři už zprovoznili první 3 kilometry z celkových 6,5. Víc říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Doprava je tam vedená v režimu 1+1 s maximální povolenou rychlostí 80 km v hodině. Na přelomu října a listopadu plánujeme převést provoz na celou jednu polovinu nově vybudovaného 6,5 km dlouhého úseku.
1: Budovaný úsek bude v plném provozu v obou směrech příští rok.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Minimální mzda se od ledna zvýší. VZP chce pomoci mladým lékařům. Města opět připravují participativní rozpočty.
2: Rádio Blaník.
5: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Minimální mzda vzroste. Od ledna stoupne o 2,5 tisíce na 24 900. Nařízení o koeficientu pro její výpočet schválila dneska vláda. Informoval o tom ministr práce Aleš Juchelka. Do roku 2029 by se minimální mzda měla postupně dostat na 47% té průměrné. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce přilákat mladé lékaře do míst, kde jich je nedostatek. Nabízí jim proto stipendia. Jaká je podmínka k získání peněz, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: Pokud se rozhodnou po skončení vzdělávání působit v některé z vybraných lokalit alespoň 5 let, mohou od VZP získat téměř 500 000 korun. V letošním roce se stipendia týkají budoucích pediatrů, praktiků a dětských psychiatrů.
5: Zájemci se mohou hlásit do poloviny října. Stavba křižovatky dočasně uzavře sjezd z dálnice D7 na letiště ve směru od Slaného. Policisté očekávají dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Zároveň vyzývají cestující, aby na letiště přijížděli s dostatečnou rezervou. Omezení potrvá od 9. do 25. září. V řadě měst se lidé budou moci opět zapojit do rozhodování o budoucnosti. Třeba obyvatelé Děčína mohou v participativním rozpočtu vybírat z 15 projektů na zlepšení života ve městě. Je tam například oprava pomníku Franca Josta nebo úprava dětského hřiště pod vrchem. Děčíňané mohou hlasovat do 30. září. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Iva.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
7: Je to tak, přátelé, já vám přeji krásný dobrý den, tak víkend je za námi, já jsem ho proležela, páč se o mě pokoušela zubatá, v tomhle jsem trošku jako muži. Chápete, že? No, ale přežila jsem, tak můžeme odstartovat pondělní odpoledne na Blaníku a dneska jenom hezky česky.

0: Anna K. a Apollo 13 na Blaníku. Ne, 11. Nejedno. 13 hodin a 10 minut je přesný čas, to jsem chtěla říct. O tom, že se natáčí nová česká pohádka Líné království, tak o tom od nás víte. My sledujeme natáčení od samého začátku a my tady na Blaníku se na výsledek strašně těšíme, protože režisér Ivo Macharáček, který je podepsaný taky pod tajemstvím Staré Bambitky, to je záruka, že bude pohádka povedená.
1: Já vlastně, když jsem to vymyslel před 13 lety, tak jsem si říkal, o čem by měl být jako další příběh. Já jsem tak línej cokoliv dělat a bylo to na světě. No, je to nádherně obsazené, jako podařil se nám dát opravdu krásný cast, jo, takže já teď zkusím vyjmenovat všechny, na někoho nezapomenout, ale Elizaveta Maximová jako čarodejnice, Sofie Švehlíková s Adamem Bárdym, hlavní dvojici, král a královna Jaroslav Plesl, Veronika Kubařová, rádcové, kteří zleniví, což by mělo být vtipný, Ondřej Sokol, Pavel Kříž a další. Fakt je to radost pracovat s nima.
0: Vidíte, to je paráda, co? A já vám ještě řeknu, že tam budu taky. Pepa už to avizoval, protože já zítra točím, tak tady nebudu. A už můžu prozradit, že jsem dostala krásnou roli. Pepo, co je?
2: Služka.
0: Já to věděla, že to řekneš. Nevíte, on je opravdu hrozný. Kdykoliv prostě já se někde jako začnu o něčem vyjadřovat, tak on se tam vždycky zjeví.
2: Pozor, líná služka.
0: Ano, tak je to tak.
2: Pan režisér říkal, že to je role přímo na tělo napsaná. Ivuško, ať se ti daří, ahoj.
0: To říkala i moje maminka. Říkala, no vidíš, Ivanko, konečně to někdo pochopil. Ano, je to líná služebná královny, tu hraje Veronika Kubařová, jak říkal pan režisér. Já myslím, že ta líná služebná mi půjde dobře, mám tam krátký jeden obraz, strašně se na to těším. No a zítra budu na place, tak pokud nás sledujete na sociálních sítích, tak budete u toho s námi, protože já vás provedu tím natáčením, ukážu vám, jak to na place i v zákulisí vypadá. Ježiš, já se tak těším. A ještě jednu věc vám řeknu, mějte sny a přejte si, protože sny se fakt plní a mě plní sen pohádka Líné království.

0: Tak to byly Na Blaníku Vanastovy věci a Bedna od whisky. Krásné odpoledne vám přeju. Já bych teď ráda poslala jeden pozdrav od srdce do panenského Týnce. A ten vzkaz poletí k paní Řebíkové a panu Řebíkovi, kteří v tomhle mystickém místě provozují krámeček u Tejnické panenky. Protože vím, že nás poslouchají, tak já bych chtěla moc pozdravit a taky poděkovat za krásný dáreček. Fakt mi to udělalo radost. No a slibuju, že až se konečně dokopu k tomu, abych se do panenského Týnce jela podívat a nabít se tou energií, tak se u vás zastavím a dáme si spolu kafe. No ale kafíčko už tady mám na stole i teď, samozřejmě tak kdo chce, se přidá a my vám k tomu budeme hrát hezky česky. Za chvilku Eva Farná, Poetika a Michal David.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak jsme odstartovali další týden a odstartovali jsme jej kytarovým ránem. Jeho hostem byl tentokrát Xindl X a v živé premiéře zazněla i jeho Dovolená.
3: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, odhalit svý skutečný city, pak se zas vrátit do reality.
2: A my se do reality vrátíme zase zítra ráno. V 6 hodin se na vás Na Blaníku těší Petr Slíva. Zítra ještě bez Adélky, ale budou se proplácet účtenky.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byl Michal David a Děti ráje. No a my se teď podíváme na pálavu. Jo, jo, je to tady. Už v pátek začne v Mikulově pálavské vinobraní. Budete tam? Tak jistě oceníte informace k letošnímu programu, který je opět nabitý. Podrobnosti nám poví mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: Přesně tak. Pálavské vinobraní je úplně pro všechny. Tak se tam určitě vypravte. Dominiku, moc děkujeme, zdravíme do Mikulova. Teď už zase zpátky k písničkám.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. No, parťáka, kamaráda. Kamaráda do deště. Přijde Sagvan Tofy, přátelé, tak laďte ve středu Blaník mezi čtvrtou a pátou odpolední. Bude tady Sagi.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Tak to byl Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, 14. hodina je před námi, za chvilku další české písničky, dáme si slzu. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náru... Taky Ilonu Čákovou, Proč mě nikdo nemá rád. A bude to i vzpomínka na Pepu Laufra, La Bamba. Takhle hezky česky a na pohodu vám budeme hrát v příští hodině, ale těch českých tam bude mnohem víc, protože dneska hrajeme jenom hezky česky. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy, za 7 minut 14 hodin. Radio
1: Blaník. Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra bude většinou jasno až polojasno, pršet nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 29 až 32 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na 15. kilometru pražského okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. V místě nehody je provoz veden pouze levým jízdním pruhem. Počítejte s kolonou. Již od exitu Jesenice z důvodu kolon může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
1: Na příjezdu do Davle od Štěchovic se nabourala dodávka do svodidel. I tady se chvilku zdržíte.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Kabinet si posvítí na ceny pohonných hmot. Porodníky na Ostravsku zastoupili tatínkové. Vedra lámou rekordy taky v září. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda se bude zabývat rychlým zdražováním pohonných hmot. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Uvedl, že není v pořádku, když prodejní ceny paliv rostou výrazně rychleji než cena ropy. Jak už jste od nás slyšeli, řidiči si u čerpacích stanic připlatí. Litr benzínu vyjde v průměru na 42 korun a 34 haléřů, naftu natankujete za více než 46 korun. Hned tři miminka v jednom týdnu na Ostravsku nečekala a na svět přišla mimo porodnici. Roli porodníků tak museli převzít otcové, kteří postupovali podle pokynu operátora tísňové linky. A podle mluvčího záchranky to všichni zvládli na jedničku. 29. srpna se narodily dvě holčičky, 5. září to byl chlapeček. Už tuto sobotu proběhne Den Prahy 12. Program začne v 11 dopoledne a potrvá do 7 do večera. Co všechno se odehraje, ví starosta 12. městského obvodu Vojtěch Kos.
5: Den Prahy 12 nabídne den plný sportu, hudby, barev i zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na veletrh volnočasových aktivit, urban challenge, explozi barev v zóně Barvám neutečeš, sportovní exhibice, vystoupení místních spolků a soutěže.
4: Všechno se odehraje v areálu Rozmarína na břehu řeky Vltavy v Modřanech a nabitý program zakončí koncert kapely Olympic. Léto se ještě nerozloučilo. O slovo se o víkendu přihlásilo na jihu Francie, kde padl zářijový teplotní rekord. Teploměry naměřily 40,3 stupně. Tropy v týdnu okusíme i u nás. Nejtepleji bude podle meteorologů zítra, kdy můžou teploty vyšplhat na tropickou třicítku. Ochlazovat se začne od středy, kdy může dorazit i déšť. Tolik zprávy a teď pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
2: na Rádiu Blaník.
6: Vedro bude, Cecilko, vedro. Je první pondělí v měsíci a proto vám na Blaníku dneska hrajeme jenom hezky česky, rubriky ale mají své místo. A tak už za chvilku prolistujeme jako každé pondělí hudební kalendář s Danem Rumpíkem. No a v dobré zprávě vás pozveme do zoo podívat se na vyhynulé druhy, které v přírodě už nenajdete, ale tady se o ně starají a můžete je vidět. Kde konkrétně, to vám řekne Sára Dvořáková. Odbyla 14. hodina, startujeme s Petrem Novákem.

0: Tak to bylo Turbo a díky, já jdu dál. My taky jdeme dál v našem programu Slavné tváře z kalendáře právě teď. Dan Rumpík nám prozradí, kdo tento týden slaví a na koho budeme písničkami vzpomínat. Je tu hudební kalendář.
1: Rádio Blaník uvádí Slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásný dobrý den, je první zářijové pondělí, na Blaníku vám dnes hrajeme celý den jenom hezky česky a právě teď se navíc podíváme na některá zajímavá výročí, která připadají právě na tento týden. Své 65. narozeniny slaví dnes zpěvák Vilém Čok, 71. má dnes zpěvák Pavel Rod a 62 let je jednomu z kamarádů do deště, herci a zpěvákovi Sagwanu Tofimu. Zítří by se dožil 83 let zpěvák, hudební skladatel a textař Jaroslav Vikrent. V sobotu oslaví své významné jubileum velká legenda, slovenská zpěvačka Marika Gombitová. A k jubilejním kulatým narozeninám popřejeme v ten samý den také zpěvačce Martě Elefteriadu. Tak dámy, všechno jen to nejlepší. Pro dnešek je to vše, mějte se krásně a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Tak Sagwan Tofi, jak jsme se právě dozvěděli, dnes slaví narozeniny. No a ve středu bude hostem Pepových parťáků tady u nás na Blaníku, tak se můžete těšit na rozhovor po 16. hodině. Teď už ale Petr Kolář, ještě že tě lásko mám, za chvilku taky Ilona Čáková nebo Pepa Laufer.

La Bamba a Josef Laufer na Blaníku. Přátelé, je to potvrzené. V Praze probíhá natáčení připravované seriálové adaptace ze světa románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Jde o šestý díl série s Robertem Langdonem. Hlavní roli profesora stvární tentokrát Morgan Spector. Pokud jste viděli seriál Pozlacený věk, tam byl teda famózní, tak víte, o koho jde. Je to skvělý herec, velmi charismatický. V malých rolích se objeví i čeští herci a herečky, jména zatím ale ohlášena nebyla. Tak se necháme překvapit. Očekává se, že natáčení seriálu uzavře některé pražské lokality pro dopravu a taky pohyb veřejnosti. Filmaři by měli v Česku setrvat do října a termín premiéry zatím znám není, ale je téměř jisté, že jeho dokončení sebou přinese zvýšený turistický ruch. Ostatně v minulosti se to tak ukázalo i v souvislosti s filmovými adaptacemi Brownových románů. Já myslím, že se máme na co těšit. Já jsem knížku četla a těším se moc. No a za chviličku na Blaníku dobrá zpráva taky Iveta Bartošová, Petr Rezek, Jeleni, Hradišťan a Jiří Pavlica.

0: Nádherná písnička Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan na Rádiu Blaník. No ale teď už nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou samozřejmě dorazila Sára Dvořáková. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a krásné odpoledne všem. Některé druhy, ať už rostlinné nebo živočišné, už z naší planety zmizely. Ve volné přírodě je nenajdete, přesto ale nemusí být definitivně ztracené. Důležitou roli v jejich záchraně totiž hrají zoologické a botanické zahrady. A jednu opravdu dobrou zprávu máme z Ostravy. Tamní zoo se stará o 14 druhů a poddruhů, které jsou podle mezinárodního seznamu ve volné přírodě už vyhynulé. 7 z nich jsou zvířata a dalších 7 rostliny. Mezi zvířaty najdeme třeba jelena milu, siku vietnamského nebo několik druhů vzácných ryb. A ostravská zoo se od roku 2024 stará také o rostliny, které už v přírodě nerostou a patří k nim například alula z Havaje nebo endemit z Nového Zélandu nádhernice rudá. A pokud chcete některé z těchto vzácných rostlin vidět na vlastní oči, můžete se vydat přímo do botanického zázemí ostravské zoo. Komentované prohlídky tam probíhají o víkendech vždy v 11 a ve 14 hodin a jsou v ceně vstupného.
0: Alula z Havaje.
2: To je slovo, co?
0: Jako to je nádherný, to už samo o sobě krásně zní. Dobrý den, já jsem Alula. No, přátelé, pokud chcete vidět některé tedy z ohrožených druhů, jak už zaznělo, ostravská zoologická zahrada má brány otevřené. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zítra.
2: Já taky děkuju, Alulo.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tip.
1: Já mám tady k textu této písně malou výhradu, jako manželce dám výplatu, no co to je, že jo, to se nemůže v normální společnosti moderní v tomto 21. století dít, že jo, to vůbec, to s tím já absolutně nesouhlasím. 15. hodina je před námi, za chvilku Karel Gott. Dáme si i Františka Nedvěda, písnička je lé.
2: Písničku si pamatuj, zleka si ji zanotuj.
1: A nebo Ráno a Marcela Holanová. Hezky česky pokračujeme i po 15. hodině a dneska jenom české písničky. Za 6 minut bude 15. Radio
3: Blaník. Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Blaník, počasí.
1: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno nebo skoro jasno, pršet nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 29 až 32 stupňů. Ve středu už se nám lehce ochladí. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Nehoda brzdí provoz na Pražském okruhu, kde přesně ví Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dopravní nehoda nákladního vozidla a dodávky se vyšetřuje na Pražském okruhu na 80. kilometru ve směru k dálnici D1. Počítejte s pomalejším provozem.
1: Pozor dejte na trase z České Lípy na Mělník v Želízech, kde došlo k nehodě motorkáře. Pod dozorem policie projíždíte Kyvadlově se zdržením kolem 10 minut. Porouchané auto nepřehlédněte na D6 na 17,5 kilometru z Prahy do Karlových Varů.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vláda teď marže paliv stropovat nebude. Lidé opět vzali útokem muzea a galerie. Hokejisté zahájí světový šampionát proti Dánsku. Radio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda nyní nebude omezovat marže pumpařů. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Bezplatný vstup do státních muzeí a galerií opět přilákal tisíce návštěvníků. Jen ve sledovaných objektech zapojených institucí zaznamenaly přes 24 tisíc návštěv. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost zdarma otevřená zatím do konce roku. Tisíce českých mužů trápí nedostatek testosteronu. Ten se projevuje přetrvávající únavou, nadváhou, ztrátou svalů, podrážděností nebo slábnoucím libidem. Při obtížích je dobré navštívit lékaře. Jak standardně probíhá jeho návštěva, řekne antrolog Jan Hibbelbauer.
6: Vyšetření se skládá samozřejmě z pohovoru s pacientem, zjištění vlastně všech domén potíží. Následně dochází potom k vyhodnocení laboratorních hodnot. No a pak samotná léčba spočívá v dodávání testosteronu zevní formou.
5: Pacient si tak může každý den aplikovat gel na kůži, případně využít depotní preparáty, které se podávají jen několikrát do měsíce. Čeští hokejisté znají prvního soupeře na mistrovství světa. Šampionát zahájí 14. května v Düsseldorfu proti Dánsku. To letos po vítězství nad Kanadou bralo senzační bronz. Ve skupině B bude nároďák hrát ještě s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a právě Kanadou. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
7: Odbyla nám 15. hodina, já přeju krásné odpoledne vám všem, pondělní, pravda, ale to pondělí už pomalinku, jsem chtěla říct, stáhne, ale to by asi neznělo dobře. Prostě už pomalu spěje ke svému závěru, že? No a my pokračujeme dál v našem odpoledním programu Šmária, to jsou věci. Karel Gott, právě teď, za chvilku taky Pavel Rota nebo Krištof. Přeju vám příjemný poslech.

0: To byli Krištof s plánem, já mám taky jeden plán. Posaďte se a poslouchejte, protože nás čeká další díl pořadu Na cestách. Mirek Táborský nám tento týden bude každý den připomínat nějakou zajímavou událost.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vám chci představit místa, která připomínají nějaké události, tedy pomníčky a památníčky. Pohlednou drobnou památku představuje vápencová deska, na kterou narazíte těsně za jihomoravskou obcí Nikolčice. Bezprostředně vedle ní se klikatí silnice do Kurdějova. Mapy zobrazují kamennou stélu jako smírčí kříž. A tato nevšední zajímavost je do registru křížových kamenů a kamenných křížů opravdu zaznamenána. Nicméně s poznámkou, že kritéria křížového kamene nesplňuje. Křížové kameny se u nás nejprve spojovaly se středověkým právem a jejich éru ukončilo období 30leté války, kdy Kolínův zákoník postupně sjednotil městská práva. Zdejší vápencová stéla ale nese letopočet 1762, tedy více než o 100 let později. Přesto navenek evokuje klasické křížové kameny a vychází z jejich kořenů, neboť se tyčí na místě, kde se odehrála tragická událost. I když deska vznikla v době vlády Marie Terezie, tak nápis na ní překvapivě hovoří dobovou češtinou a připomíná Maxe Háze z Rousínova, který tu tragicky zemřel, když vezl víno. Nikolčice totiž patří mezi vinařské obce a v jejich znaku je šlahoun Révy z Hrozny. Závěr textu na desce alespoň trochu optimisticky dodává, že dceruška ale Magdaléna při tomto pádu vozu zachráněna byla na přímluvu Matky Božské Panny Marie Častochovské. To pochopitelně znamenalo známou černou Madonu z polské Częstochowy. Databáze kamenných křížů nikolčickou vápencovou desku zařazuje mezi náhrobky, zatímco jiné práce ji definují jako pamětní kámen, což se zřejmě nejvíce blíží realitě. Po silnici kolem vede značená cyklotrasa, která vás na vrcholu stoupání odmění půvabnou odpočívkou, kde vám infopanel regionu Cezava představí historii Nikolčic. No a o kilometr dál se pak v lesním porostu už na katastru obce Diváky ukrývá známý smírčí kříž u Jozívka, o kterém vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Marcela Holanová a Ráno. My máme odpoledne za 6 minut půl čtvrté. Pokud byste se chtěli podívat na jednu moc hezkou výstavu a patříte mezi milovníky českých pohádek, tak vám doporučuji výstavu v Mladé Boleslavi ve sboru českých bratří. Na vás čekají originální kostýmy z Barrandova. Uvidíte tam kousky třeba z pohádky jako Tři oříšky pro Popelku, Z čerty nejsou žerty, Princ a Večernice, tam byly nádherné kostýmy, nebo Šíleně smutná princezna. Na výstavě uvidíte nejenom kostýmy, ale taky spoustu rekvizit, které si v pohádkách zahrály. No a výstava v Mladé Boleslavi potrvá do 30. září.

0: Tak to byla Bára Basiková. Co na tom je tak zlého? No co je tak zlého na tom vzít samolepku a někam jí nalepit? Naopak, to je velmi dobré.
1: Sluníčkové září. S Blaníkem a Centropolem.
0: Trochu krkolovně jsem to řekla, ale vám je to jasné. A tak se zeptám, už máte svoji sluníčkovou samolepku a už jste si ji nalepili a už jste se zaregistrovali do naší hry s Centropolem? Vyhrát totiž můžete 5 000 nebo 7 000 a nebo dokonce 100 000 korun. Jak se tedy zaregistrovat, jo? Pokud už tu samolepku máte, napište nám své jméno, přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaši samolepku a to celé pošlete na 603 118 118. Zaregistrovat do hry se můžete také vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz. No a potom už buďte ve střehu, protože každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a hledáme vaše vylepené samolepky a rozdáváme peníze. Na našich sociálních sítích můžete vidět, kolik z vás už peníze obdrželo. Když za vámi dorazíme a samolepku najdeme, dostanete 5 000 korun na ruku v hotovosti a pokud budete navíc zákazníkem Centropolu, dostanete dokonce 7 000. No a navíc jeden z vás získá ve velkém finále 100 000 korun. Stačí dobře odpovědět a mít správné množství štěstí, takhle to řeknu. Prostě mít to pomyslné štěstíčko někde poblíž. Tak já vám držím pěsti. No a pokud samolepku nemáte, tak ji můžete získat na jakékoliv naší zářijové akci. Více na www.radioblaník.cz.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: Tak, a to je ode mě dneska všechno, přátelé, mějte se tu báječně, já tady tedy zítra nebudu, protože zítra tvůrčím způsobem budu pracovat, chápete, já se vám ohlásím samozřejmě z natáčení, moc se na to těším a za chvilku Jirka Frélich a ten se na vás těší právě teď, tak zůstaňte s námi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Krásnou písničku vám poslala kolegyně Iva Lecká, ano, Václav Neckář, a Chci tě líbat, nádherný text Eduarda Krečmara, no a skvělý hlas Václava Neckáře. A 16. hodina před námi, přeji krásné pondělí, je tady pondělí, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky a budeme v tom rádi pokračovat. Petra Janů a Petr Janda.
1: Není nám už 17.
0: Taky Helena Vondráčková, Jiří Korn.

0: písnička Fernando, na to se můžete těšit. Na Blaníku si hrajeme celý den jenom hezky česky. Radio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří Nahlas. Více na ostarinahlas.cz.

0: počasí. Rádio
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni, v údolích spadnou i k 9. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, pršet nebude vůbec a v odpoledních maximech naměříme 29 až 32.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na dálnici D5 na 10,5. kilometru směrem od Plzně na Prahu. Plynulému provozu tam překáží porouchané auto. Na D8 na 7,5. kilometru ve směru do Ústí nad Labem stojí porouchaný autobus. I tady doporučujeme snížit rychlost. A porouchaný kamion nepřehlédněte na dálnici D4 na 32,5. kilometru směrem od Strakonic na Prahu. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. A teď už jsou tu další zprávy s Eliškou.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Vláda schválila střídání letního a zimního času. U Prahy hořela trafostanice. Fotbalovou slávii opouští brankář Staněk. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, tedy poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Nařízení s termíny schválil kabinet. Na jaře se tak opět ručičky na hodinách posunou ze 2 na 3 ráno, na podzim pak ze 3 na 2 ráno. V Klecanech u Prahy dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Kvůli požáru se samoevakuovalo 160 lidí. Incident si vyžádal jednoho těžce zraněného člověka. Vrtulník ho přepravil do nemocnice na Vinohradech. Teď už je oheň uhašený a hasiči spolu s policií vyšetřují, co ho způsobilo. Fotografie dokáží uchovat historii i po více než 100 let. Připomíná to nová výstava, kterou najdete v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě. Nese název Historie zachycená světlem, jak říká ředitel muzea Jiří Junek.
4: Na výstavě návštěvníci uvidí celou řadu historických fotografií, ale také historické fotoaparáty. No a za zmínku jistě stojí to, že zde vystavujeme nejstarší fotografii z Vysokého Mýta, která je z roku 1858 a je na ní zachycena budova školy.
3: A já doplním, že výstava bude k vidění do 15. listopadu. Fotbalisté pražské Slávie se budou muset obejít bez brankáře Jindřicha Staňka. 33-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. Nicméně v zimě se může do Edenu předčasně vrátit. O Staňkově odchodu ze Slávie se hovořilo už delší dobu. Tolik zprávy a teď se na vás těší Jirka.
5: Je to tak, krásné pondělí, 16. hodina je tady.
0: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
5: A my si dnes hrajeme jen a jen hezky česky a budeme v tom pokračovat. Tady je Petra Janu a Petra Janda, písnička Není nám už 17. Elišce taky není 17. 18 už je. Nicméně vám hrajeme každopádně další hezkou českou za chvíli Sleza nebo Helena Vondráčková. A pak se dostaneme na jeden velmi slavný český film. I na to se těšte. Tak pěkné pondělí.

0: Ondráčková, Jiří Korn a písnička Jakoby nic. Já si myslím, že ta písnička je z podobného roku jako celý zítřejší tajemný rok. Posloucháte tajemný rok po 9. hodině každý pracovní den. Já jsem si vypůjčil kvůli atmosféře znělku z tajemného roku, protože se vypravíme zítra, ano, do roku, kdy mohla být. A nechci více napovídat. V premiéře tato písnička poprvé na televizních obrazovkách. A co víc bylo na obrazovkách? Jedna skvělá komedie měla premiéru. Dvojice Lukáš Vaculík a Sagvan Tofy od té doby byly velké hvězdy. Pamatujete?
1: Provázel jsi dnes u vás v hale nějaké cizí státní příslušníky a pověřil tě tím někdo? Ne. A soudruhu, je ti známo, že je zakázáno sdělovat cizím osobám jakékoliv informace o našem podniku? No na tom nezáleží, že jsou to praktikanti. Podívej, soudruhu, zastav se u nás zítra dopoledne na pohovor. Tak kolem 10. Sedíme v hlavní budově v druhém patře. 318. Čest.
0: No a byla to komedie, která opravdu je populární dodnes a vy asi tušíte, kam se zítra vypravíme.
2: Tajemný rok.
3: Na rádiu Blaník.
0: Tak zítra v 9 ráno další nápovědy a hlavně písničky jen a jen z toho konkrétního roku. Dnes jen a jen, hezky česky. Tady je Věra Martinová.

Věra Špinarová, písnička Fernando, česká cover verze slavného hitu skupiny ABBA, ve své době okamžitě ovládla s touto písničkou Věra Špinarová všechny československé diskotéky. No a zítra nás ovládne zase léto, ano, ale dá si pak pauzu. Takže pokud máte rádi vysoké teploty, tak já vám teď mohu slíbit modré nad hlavou, a to nejenom od Dalibora Jandy. Protože zítra nás čeká, ano, modré nad hlavou, za chvíli i taková písnička Co bude na semaforu, jak zpívá Dalibor Janda, to netuším, to nám třeba prozradí zítra v tento čas Honza Riedl, ale já prozradím, že zítřejší teploty budou ještě vyšší než ty dnešní. Přes den, kromě sluníčka, nás čeká 29 až 32 stupňů. Od středy se začne ochlazovat. No, ale léto zítra ještě rozhodně řekne, že je tady. Tak si užijte i dnešní den. První pondělí v měsíci, kdy vám Blaník hraje jen a jen hezky česky.

0: Divoký byl a písnička Lahůdky. Někdy je dobré vědět, co vám právě teď hraje Blaník, speciálně po 7 hodině ráno. To je ten čas, kdy Petr platí vaše účty a vy nám posíláte, ano, po celý den i v noci SMSky, co chcete proplatit, a děláte to dobře. Posílejte dál textové zprávy, neposílejte obrázky, opravdu jenom text, co jste kupovali, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, na 603 118 118. Aneta z Mostu byla tou šťastnou, které ráno Petr zavolal, ale položil právě tu klíčovou otázku. Co právě doznělo na Blaníku?
1: No, já doufám, že to byl teda Jiří Korn.
2: Ne, ne, a toho jsme dneska ráno ještě vůbec ani nehráli.
0: No teda, taková střela naprosto mimo. Co asi ta posluchačka poslouchala, by mě zajímalo. No Blaník ne, protože kdybyste poslouchali dobře Petra Slívu, tak on to vždycky před tím povídáním s posluchačem prozradí, co doznělo, pro jistotu, že to byl dneska Václav Neckář. No tak zítra, po 7, Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: No a za chvíli na Blaníku Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald a písnička ze Sanitky Můj čas.
3: Sluníčkové září.
4: Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
5: Máte naší sluníčkovou samolepku?
4: Napište nám kde a buďte ve střehu.
5: Možná vás za to královsky odměníme.
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
3: Sluníčkové září.
4: S Blaníkem
3: a Centropolem.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Alžběta Kolečkářová a písnička Jak silná mám tu stát na Blaníku, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky. Doufám, že si písničky užíváte stejně jako my. No a poté 17. hodině třeba Xindl X a Černý stíny.
1: Nechám se vést až na to místo, co nedisponuje žádnou adresou.
0: A taky krásný duet Marie Rotrové a Pavla Bobka S tím bláznem si nic nezačínej. Taky Karel Gott, Beatles. Takovou písničku o Beatles naspíval v polovině 80. let Karel Gott, ale my si na Blaníku dnes hrajeme jen a jen hezky česky. Radio
2: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.

0: počasí. Rádio
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno až polojasno. Pršet by nemělo vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 29 až 32 stupňů. Ve středu už se nám lehce ochladí. Tolik počasí a teď jsou tu informace z dopravy.
2: Jsme Blaník.

0: Baník za volantem.
1: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 24. a 5. kilometru ve směru k letišti. Počítejte s 10-minutovým zdržením.
1: Porouchaný autobus nepřehledněte na výjezdu z Prahy po dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem na 7. a 5. kilometru. Na Lounsku na průjezdu Liběšicemi směrem na Kluček u základní školy se srazila dvě auta, tady se projíždí kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, jsou tu zprávy.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Dobrovolníci mohou pomoci se sledováním vlků. Zničení vlaku fanoušky z Borovky vyšetřuje policie. Zoologické zahrady bilancují uplynulé léto. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí Duha hledá dobrovolníky, kteří se zapojí do takzvaných vlčích a rysích hlídek. Při nich pomáhají odborníkům sledovat v horských oblastech výskyt a pohyb vlků, rysů, koček divokých a někde taky medvědů. Díky dobrovolníkům získává organizace údaje z rozsáhlých územích i míst, kam se její pracovníci sami nedostanou. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah. Zatím stojí fotbaloví fanoušci brněnské Zbrojovky. Prověřování policisté vedou proti neznámému pachateli a vyšetřují to pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Škodu dopravce zatím nevyčíslil. Soupravu fanoušci poničili po sobotní prohře se Slávií. Za uplynulou letní sezónou se ohlíží taky zoologické zahrady. Léto bilancuje i zoo v Brně. Jak prázdniny hodnotí, popsal mluvčí Jan Bedřich.
6: Co se týče letošních prázdnin, v Zoo Brno jsme zaznamenali mírný meziroční pokles návštěvnosti, zhruba o 1550 návštěvníků. Přitom letošní léto bylo z našeho pohledu opravdu nabité. Přivítali jsme velké množství mláďat, přivezli jsme dvě nové samice ledního medvěda a otevřeli jsme také zrekonstruovaný výběh pro tyto majestátní šelmy.
5: Některé návštěvníky podle něj ale odradily tropické teploty, a to hlavně ty v srpnu. Ceny ropy na začátku nového týdne opět rostou. Důvodem jsou obavy z dalšího narušení dodávek z Blízkého východu. Podle analytiků k tomu přispívají vzájemné odvetné údery Spojených států a Íránu a taky útoky na plavidla v Hormuzském průlivu. Tolik zprávy a teď už vám hraje zase Jirka.
7: Ano, je to tak. Za minutu 17. hodina.
0: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
7: Při pondělku 7. září tady je Blaník, který vám hraje celý den jen a jen hezky česky a budeme v tom pokračovat. Tady je Lucka Bílá v Okurky, za chvíli taky Karel Gott a nebo Mňága a Žďorp. Tak si užijte české písničky. Rá!

0: Mňága a Žďorp, písnička Nejlíp jim bylo, znáte to, nejlépe člověku je, když je zdravý, krásný, štíhlý a podobně, každý to má trošku jinak, ale každopádně na našem webu pro vás máme seriál Zdraví v hlavě, ve kterém si kolega Vlasta Suk povídá s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou a jejími hosty. A právě tentokrát byl hostem známý lékař, dokonce paní doktorka Věra Adámková, se kterou se řešilo hubnutí, které je pro některé velmi důležité v poslední době.
1: Tak musím říct, říkám to nerada, ta pravda někdy je bolestivá a tady je bolestivá. My jsme poměrně takový tolerantní k obezitě. Bohužel obézních máme podle těch statistických dat, a budeme si o tom dále povídat, téměř víc než polovinu obyvatel dospělých, ale bohužel téměř 20% dětí. A tady to je velká katastrofa, protože u těch dětí obezita může zakládat opravdu velké komplikace již v mladém věku a to bychom nechtěli.
0: Proč někdo zhubne téměř bez námahy, zatímco jiný se i přes velkou snahu neposune nikam a proč samotné počítání kalorií často nestačí? To vše a mnohem více se dozvíte v celé epizodě na adrese radioblaník.cz. Tak vám přejeme příjemný poslech a posíláme další hezkou českou Pepa Melen a ne pětku ne. Krásné pondělí.

regulace. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: do černých stín.
1: Dnes vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Užijte si české pondělí na rádiu Blaník.
3: Jako s

0: Začínej, krásný text a krásná písnička Marie Rotrové a Pavla Bobka. S netopírem si taky nic nezačínejte, chce se mi říci. Protože vždycky koncem srpna a v první polovině září, a to je teď, každoročně některé města trápí doslova invaze netopírů. Své o tom vědí třeba v Liberci, kde se asi 3 roky zpátky v nemocnici ubytovalo přes 300 netopírů a nechtěli pryč. V ohrožení jsou také lidé často na Plzeňsku, v Klatovech, v Litoměřicích, v Karlových Varech, Havířov, Brno, Ostrava, Křešice, tady všude v minulosti řešili doslova invazi netopírů. Čím to je, že vám v noci vletne netopír do bytu? No, chce se u vás ubytovat na zimu. No a co dělat, když máte netopíra v bytě? To už jsem se zeptal té, která o tom ví absolutně všechno. Je to Alžběta Čechová z Českého svazu ochránců přírody. Hezký den. Co dělat, když mi netopír vletne do bytu?
1: Tak když už teda se stane, že vám ten netopír zalétne do bytu, tak určitě nejlepší, pokud to jsou jednotky, tak otevřít okna, zhasnout, opustit místnost. Pokud teda už je tma, ten netopír by mohl sám vylétnout. Pokud to jsou už jako desítky, stovky, tak je vždycky nejlepší zavolat ty odborníky. Není úplně doporučený, aby se člověk pouštěl do toho odchytu na vlastní pěst.
0: Rozumím tomu správně, že když mi tam letne netopír, 1, 2, 3, tak ještě je to dobré a může odletět, ale když už je to víc, tak tam chtějí zůstat?
1: Pokud to jsou jednotky, tak většinou se jedná o nějakého průzkumníka, který vlastně zalítne do toho bytu, rozhlídne se tam, jo, zjistí, jestli je to pro něj příznivá, jako vlastně oni hnízdí v těch dutinách skalních, tak jestli je to pro něj jako příznivá dutina, a pak případně se vrátí jako s celým tím hejnem. No, takže pokud to jsou jednotky, tak opravdu stačí otevřít to okno, opustit místnost a čekat, jestli nevyletí. Pokud ne, tak už je to na odborníky, no.
0: Tak jste to slyšeli. Netopíři se do obydlí dokážou dostat i pouhým oknem na větračku. Takže se doporučuje jako prevence úplně zavřít okno a pak zase úplně otevřít. A co se týká vlastně toho, když už vám tam naletne desítka netopírů, tak volat svaz ochránců přírody. Oni budou vědět, co s tím.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám držel
4: palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit, a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
0: No a na Blaníku za chvíli zase dál hezky česky, třeba Mandraže a Brouci, taky skupina Kabát nebo Marta Kubišová.
6: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaku.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: Svoboda složil takovou krásnou písničku Martě Kubišové, písnička Depeše, která teď dozněla na Blaníku. A co nás čeká dál? Třeba Vaby Daněk.
1: Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.
0: A taky skupina Olympik hned po zprávě.

0: Nebude ani Iveta Bartošová, PS. PS, Blaník hraje hezky česky. Rádio Blaník.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni. V údolích mohou spadnout i na 9. Zítra pak čekejte většinou jasno až polojasno, pršet nebude vůbec a v odpoledních maximech naměříme 29 až 32.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: V Praze Běchovicích v Českobrodské ulici u křižovatky s Výjezdovou bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě počítejte s dlouhým zdržením v koloně v obou směrech. Zpozorněte také na dálnici D10 na 45. kilometru ve směru do Turnova, kde stojí porouchané auto. Na příjezdu do Staré Boleslavy od Borku se srazila dvě auta a i tady je provoz omezený. A na výjezdu ze Strenic na Krnsko skončilo osobní auto ve stromu. Postojíte si v kratší koloně. Přejeme vám šťastnou cestu a mějte krásný večer.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Evropská komise dočasně pozastavila dotace Agrofertu. V brněnské laboratoři unikla žíravina. České basketbalistky vyzvou hvězdné Američanky. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu za druhé čtvrtletí letošního roku. Peníze šly z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Babiše. V laboratoři ve Studentské ulici v Brně dneska unikly desítky mililitrů žíravé a toxické látky. Z budovy se samoevakuovalo asi 150 lidí. Záchranáři měli v péči dva pacienty, jeden z nich skončil v nemocnici. Nehoda se stala v budově budoucí farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Zatím není jasné, o jakou chemickou látku šlo. Vládní hnutí ANO se chystá na komunální a senátní volby. Voliče upozorňuje na to, že po vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny již dokázalo splnit řadu slibů. Rádo by po delší době uspělo i v Praze, pokračuje reportér Radek Barkman.
4: Pěkný den. Hnutí ANO rozjelo kampaň ke komunálním a senátním volbám. Bude se řídit heslem Česko bude zase makat. Zhruba 9000 členů hnutí bude rozmístěno na více než 400 kandidátek. Jako velký problém přitom vyzdvihlo především nízké investice v Praze, kdy podle premiéra Andreje Babiše leží na účtech hlavního města neproinvestovaných až 204 miliard korun. ANO je v Praze 8 let v opozici. Kandidátem na primátora Prahy je za hnutí Jan Hušbauer. Schodova, Radek Barkman.
3: Radku, děkujeme. Basketbalistky na světovém šampionátu se rozloučí zápasem s hvězdnými Američankami. Výběr trenérky Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. Zápas Česko-Spojené státy začne večer ve 8:45. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám dál bude hrát Jirka.
5: Eliško, díky.
0: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
5: Kde se vzalo mít kliku? Co to znamená, je jasné, mít štěstí, ale kde jsme k tomu přišli, k této hlášce? O tom s naší Samirou za pár minut, teď ale zase hezky česky, skupina Olympik a za chvíli taky Ilona Čáková.

0: Band a poslední zvonění. Tak co, měli jste někdy v životě kliku?
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A proč se říká mít kliku? To nám vysvětlí naše Samira.
3: Když má někdo kliku, má zkrátka štěstí. Třeba doběhne na zastávku přesně ve chvíli, kdy přijíždí autobus, najde poslední volné místo na sezení, poslední lístek na koncert, nebo mu projde něco, co vypadalo už úplně ztraceně. Ale proč by nám měla štěstí přinášet zrovna klika od dveří? No ona totiž dost možná žádná klika v původním rčení ani nebyla. Tohle slovo se k nám dostalo z německého nářečního výrazu Glück, tedy štěstí. A stejný základ mimochodem slyšíme i v německém přání Viel Glück, tedy hodně štěstí. Češi si cizí výraz postupně upravili podle své výslovnosti a vznikla naše klika. Tak ať vás klika provází celý dnešní den.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Ano, přejeme vám, abyste měli prostě kliku nejenom dnes, teď ale hrajeme Petra Muka a písničku Prázdná ulice.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Vaby Daněk a písnička Stromy, prý snad na Moravě nebo u Semil kousek lesa zbyl, se zpívá v písničce. Na Semilsku se chvíli zastavíme, protože v lese na Semilsku tento víkend se stala taková neobvyklá věc. Houbař tady našel hříbek, ale úplně bílý, což je rarita. Jedná se o albína. Různé druhy hub v bílém provedení u nás existují, ale u hříbků je to velmi vzácné. No, tento úkaz můžete vidět na mnoha sociálních sítích, hezky se to sdílí, také zpravodajské weby už si toho všimly, tak takový malý odskok do srdce českého ráje na Turnovsko u Sichrova, kde se stal tento unikátní nález, a hned v neděli další houbař hlásí ten samý nález, tedy albína hříbka. Takže pokud razíte někam na hříbky, houbaři si stěžovali na to, že houby nebyly, ale podle mykologů to počasí v posledních dnech naprosto nahrává houbařské sezóně. Takže košík a hurá na hříbky a nebo na jakékoliv další jedlé houby. Držím vám palce, abyste měli plné košíky. PS za chvíli. Iveta Bartošová. Protože hrajeme hezky česky na Blaníku.

0: Elsa a písnička Každej sám. Pokud jste sami a máte pocit, že byste kolem sebe rádi desítky a možná stovky lidí, vydejte se na náš další letní koncert Rádia Blaník. Už za týden v pátek budeme v Čáslavi a ten další týden v Prachaticích, ale hlavně vám přivezeme tu naši blanickou sluníčkovou samolepku, kde s Centropolem hrajeme o krásné peníze.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Takové je naše sluníčkové září. Vy, když máte tu samolepku, kterou jste mohli získat právě na letních koncertech a ještě ta příležitost bude, tak si ji někam vylepte a dejte nám o tom vědět. Na webu radioblanik.cz se přihlásíte do soutěže a když tam napíšete, kde vás krajánek najde a bude tam skutečně ta samolepka, tak vám přiveze peníze. Už tento víkend rozdával, mimochodem ve hře je dokonce hlavní výhra 100 000 korun a to stojí za to. Tak se mrkněte na web radioblanik.cz.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A sluníčkový je taky můj kolega, kterého tady vítám, Mirek Tera, vždyť se směje od ducha kuchu, ahoj.
3: Krásný podvečer.
0: Hezký podvečer. Písničky na přání pro vás bude mít Mirek Tera, No a já pošlu Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdát, nevypálím ti rybník.
3: Ne, rozhodně ne, máme co nabídnout, konec konců ani ne, tak mě, jako spíš možná posluchačům, kteří si vybírali a kteří samozřejmě i ty dnešní písničky na přání v minulých dnech na našem webu sestavili.
0: Tak já se moc těším, budu vás poslouchat autem, mám ještě dneska v podvečer celkem dalekou cestu, tak se těšte na písničky na přání, v 19 hodin s vámi bude Mirek Tera a já vám přeji krásné pondělí, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. No, parťáka, kamaráda. Kamaráda do deště. Přijde Sagvan Toffy, přátelé, tak laďte ve středu Blaník mezi 4. a 5. odpolední. Bude tady Sagi.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: té další hodině budeme hrát podle vás. Čekají nás písničky, které jste si objednali v uplynulých dnech na našem webu, jako třeba Jiřího Halekala.
1: Od šampionu k vedle svou denní trasu má.
0: Počkejte si taky na Pavla Bobka.
2: Je můj rodný dům.
0: A nebo Reddy Kirken. Jde sami, Blaník vám dál hraje hezky česky a za 6 minut bude 19 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Léto pokračuje, čeká nás většinou jasná noc, trocha oblačnosti bude zpočátku hlavně na severovýchodě a teploty budou klesat k 11 v údolích i k 8 stupňům Celsia. Úterý nabídne opět velmi vysoké až tropické teploty, obloha téměř bez mráčku a teploty se dostanou i ke 32 stupňům Celsia. A co se týká těch teplot, tak rekordní z pražského Klementina jsou z roku 2024, kdy bylo zaznamenáno na tomto místě maximum 31 stupňů a 2 desetiny ještě navrch. Nejchladnější tento den, tedy 8. září, byl v roce 1855 4,3 desetiny stupně Celsia.
3: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: 3 minuty přesně zbývají do 19. hodiny.
3: Mirek Téra
4: na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám hezký pondělní večer a hned se zeptám. Vzpomenete si, co se dělo, řekl bych, touto dobou přesně před 30 roky? Byla to sobota a na pražské Letenské pláni se sešlo nějakých 130 tisíc diváků, protože Českou republiku navštívil Michael Jackson. Jestli si tuto velkolepou hudební událost krále popu dnes večer ještě nějakou písničkou připomeneme, záleží i na vás. Začínají totiž písničky na přání, jejich směr jste již v uplynulých dnech díky vašim vzkazům na našem webu nastavili. Za chvíli tady první z vašich hudebních dárků, v úvodu si ale společně poslechneme Reddy Kirken a písničku Zejtra máma. Tak dobrý večer.

0: tady na Blaníku a zítra máme.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Dneska máme první pondělí v měsíci září roku 26, a tak si celý den od půlnoci do půlnoci hrajeme výhradně hezky česky, a to platí i o písničkách na přání, takže pojďme na první vzkaz a první přání k té první přichystané písničce. Milý Blaníčku, prosíme o poslání gratulace pro naši milovanou maminku a babičku paní Vlastu Hračákovou z Českých Budějovic, která dnes slaví 65. narozeniny. Milovaná maminko, přejeme ti krásný narozeninový den a do dalších let hlavně zdravíčko, hodně štěstí, lásky, radosti, životní síly, elánu a optimismu. Děkujeme ti za všechno, co pro nás celý život děláš. Máme tě moc rádi. Vše nejlepší přejí děti Lucka a Petr a vnoučata Simča a Fíla. A ještě jedno přání k této hezké české. Zahrajte prosím písničku pro Dušana Šmída z Určic k dnešním 13. narozeninám. Milý Duško, přejeme ti zdraví, štěstí a ať ti to pořád dobře bubnuje. Sestra Anička, mamka, taťka a babičky a dědové z Bučovic a Bohdalic. Přichystán Pavel Bobek, Můj rodný dům.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: vámi je Večerní Blaník, i teď 7 minut po 19. hodině. Celý den si dneska hrajeme hezky česky. O to větší paráda, že ještě na vaše přání v těchto dvou hodinách pojďme do Přeštic, odkud nám píšete o další písničku, kterou oprášíme z našeho hudebního archivu. Prosíme o zahrání písničky pro paní Miladu Turečkovou z Lešice k 80. narozeninám. Protože houby jsou tvoje vášeň, jak říkáš, přejeme ti, aby tajná houbařská místa nesklamala a v lese, aby si vždy našla svůj klid. Dcery Milada a Iveta s rodinami vybírají Jiřího Lekala a písničku Od žampionu k bedle.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky.

0: Písničky na přání jsou tady s vámi večer co večer a vidíte, hrajeme i pro houbařky. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Zkrátka a jednoduše, pro každého se tedy na Blaníku najde čas a písnička stačí nám jenom maličkost, abyste nám minimálně 3 pracovní dny předem dali vědět, komu budeme hrát a jakou písničku vlastně vyberete. No ale teď pojďme na další přáníčko. Dívám se, že dorazilo z Jirkova. Moje milovaná sestřičko Sárinko, dnes slavíš krásných 50 let a já ti chci popřát hlavně to nejcennější zdraví, štěstí, lásku, klid a spoustu důvodů k úsměvu. Ať máš před sebou ještě spoustu krásných let plných pohody, cestování, smíchu, splněných přání a chvil, kdy budeš myslet jen na sebe a užívat si život. Tak to vzkazuje tvoje sestra Iveta, také švagr Milan a psí kamarádi Bobík a Kubík. A ti především posílají Terezu Maškovou.
2: Pohodové rádio.
1: Jsme
2: Rádio
1: Blaník.
2: Blaník.

0: Vaše písemné objednání na Blaníku, Tereza Mašková, Budu při tobě stát. My míříme do Olbramovic, prosila bych o zahrání písničky mé nejlepší kámošce, která tu pro mě vždycky je, nikdy se nepohádala, má stejně postižený humor jako já, neodmítne, když od ní chci ledovou tříšť místo toho, aby si koupila svoji, a má pevný nervy, když se mnou hrajou harmonie ve škole, v lavici nebo na veřejnosti. Mám tě ráda, podepsána A. Ještě bych přidal jeden vzkaz k této písničce, který k nám v uplynulých dnech na webu Rádia Blaník dorazil. Zahrajte prosím písničku pro radost a pro hezký večer do Sezimova Ústí pro nejlepšího cyklistu a bezvadného kamaráda, který se na kole a na túrách vyžívá v kopcích, kterého nestíhám a se kterým se nikdy nenudím. Kamarádka z Tábora, tak to jsou dva vzkazy k písničce, která je přichystána se skupinou Arakain a s Dimitry. Žít svůj sen.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

Na první pondělí měsíci ctíme pravidlo pouze českých písniček, pochopitelně také o písničkách na přání tady na Blaníku, a to tedy v čase mezi 19. a 21. hodinou. Pojďme na další vaše vzkazy, které jste nám nechali v uplynulých dnech na našich webových stránkách radioblaník.cz pod kontakty přímo v písničkách na přání. Milé Radio Blaník, chtěla bych nechat zahrát

Na vaše přání na večerním Blaníku Eva Farná a Miraj, myslím, že dalo by se říct, že je to duet roku, který nám dozněl a také si našel místo ve vašich srdcích, jak je vidět v písničkách na přání. Pokud chcete někomu dělat radost, nic vás to nestojí, navštivte naše stránky, objednejte písničku, pošlete jedním klikem sem k nám do Blaníku a my už tu radost obstaráme společně s vámi a tak trochu za vás. Pište nám včas, čím dřív napíšete na našem webu, tak tím líp. Takové to minimum, které by bylo dobré dodržet, jsou 3 pracovní dny předem. Když to bude deal, tak tím lépe. Objednávejte, kdykoliv se dostanete na naše webové stránky a my vám milé rádi zahrajeme, jako třeba za chvíli Maxim Turbulence. Jede mašinka, kouří se jí skomínka. A kam pak dojedeme s Maxim Turbulence a mašinkou, to se dozvíte v dalších minutách na večerním Blaníku, kde na přání vám hrajeme hezky česky.

0: Na rádiu Blaník.
1: Hezký pondělní večer s Blaníkem, minutu po půl osmé, kdy pojďme slavit Štěpánku. Dneska slavíš krásné 9. narozeniny. Přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka a hodně lásky. Jsi naše sluníčko, který před 9 lety přišlo na svět. Tak ať ti všechno vychází hlavně ve škole. Moc ti milujeme. To ti přeje babička, děda, teta Jana, Kristýnka, Inka, Tomáš, tvoji rodiče a všechna zvířátka, který máme. Tvoje babička posílá vzkaz. Ale my se ještě vydáme za jedním přáníčkem, a to do Letče nad Sázavou. Prosím, zahrajte pro kolegyně do práce a pak už totiž budeme končit. Milé rádio, prosím o zahrání písničky do prádelny Barborka do Letče nad Sázavou, ať nám to rychle uteče. Děkuji Magda, tak Magdi, věřím, že s Maximy Turbulenci a Mašinkou to uteče jedna dvě.

0: Mašinka s Maximy Turbulence nás dovezla k dalšímu hudebnímu dárku tady na večerním Blaníku. A to k další hezké české písničce, což je naše dnešní tradice, protože je pochopitelně první pondělí v měsíci. Slávku, můj milovaný, si to nejlepší, co mám. Líbám tě a z celého srdíčka tě miluji, vzkazuje tvá opička. Vzkaz, který dorazil z Litoměřic, jak této písničce. Jsou tady ještě další dva vzkazy, takže je velmi, velmi oblíbená. Prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu. Moc tě milujeme. Těšíme se za tebou, hlavně se drž, tak jak my jsme silní a musíme prostě vydržet. Lásko, tvoje maminka Pavlína Křupková, táta se sestrami a celá rodina. Miluju tě moc. Tolik Bedi Hošť, ale ještě je tady jedna vzpomínka. Budeme vzpomínat s tím dalším vzkazem. A s tou písničkou, která nás tedy čeká, ne, vzpomínat budeme až za malou chvíli. V tuto chvíli je tady totiž písnička od Michala Davida, kterou už si teď poslechnete. Písnička se jmenuje Náš cíl.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

0: večer.
1: Každý večer na Blaníku patří vašim písničkám na přání. Naším cílem je pochopitelně udělat radost co největšímu počtu z vás vaší oblíbenou písničkou. A tak objednáváte své oblíbené písničky a posíláte nám vzkazy v předstihu na našem webu radioblanik.cz. Teď zamíříme do Tachova. Milí Blaníku, zahrajte prosím tuto píseň pro moji dcerku Markétku Vojtkovou do Světlý zlatíčko moje. Těch pár měsíců už spolu zvládneme a budeme zase spolu. Nevěz hlavu, moc tě miluji, tvá mamka. Ale ještě se vydáváme za dalším vzkazem tohoto večera. Tentokrát budeme vzpomínat. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku. Dneska jsou to přesně 3 roky, co nás opustil člověk, na kterého nikdy a nikdo z nás nezapomeneme. Byl to člověk na správném místě a vzpomínky zůstanou jen v srdíčku. Písničku posíláme tam nahoru ze srdce. Karolínka, Laduška, Lada, Ondatra, Mikulášek, Teo, nikdy na tebe nezapomeneme strašně moc. To všechno bolí. Monika Bagárová, Vysněná.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Monika Bagárová, vysněná, také sníte o tom, aby zněla vaše oblíbená písnička na Blaníku? No tak nám napište. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A pokud nám napíšete včas, tak se na vás určitě dostane. I kdyby se tady sešlo tolik písniček, že se to do 2 hodin prostě nevejde, tak prostě písnička na přání je na pouze kvůli vám. To uděláme, prodloužíme, žádný problém. Na Blaníku za chvíli pokračujeme podle vás. Rádio Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: písničky na přání.
1: 2:45 na 8 a pokračujeme další písničkou, o kterou jste si napsali v uplynulých dnech, jak už bylo řečeno na našem webu. Ahoj, chtěla bych nechat zahrát sama sobě k 51. narozeninám od Verony. Na mě nečekej, moc děkuji. Podepsána Luca, tak Luco, my jsme se tady kvůli vám sešli všichni, co tady v redakci a na Blaníku jsme, a blahopřejeme vám teď všichni, takhle tleskáme. Krásné narozeniny. Když už tedy není nikdo, kdo by vám objednal písničku, tak alespoň my se k tomu přání tady na Blaníku připojujeme, ale listujeme dále vašimi přáníčky. My se totiž vydáváme ještě, jak se zdá, do Lise nad Labem. Milá Verunko, dnes už to je celý rok spolu. Moc ti za něj děkuji, jsem moc rád, že jsme se poznali a budu se těšit na mnoho dalších roků a zážitků. Miluji tě, tvůj Míra.

0: Večerní Blaník vám na vaše přání zahrál také Veronu Na mě nečekej a my pojďme na Richarda Millera, kterého jste si také v uplynulých dnech přáli zahrát dnes večer na našem webu. Obojku, moje krásná a milovaná, děkuji za tebe, vše nej, ty můj osudový, zdravíme, Drnovice u Lisic, tak tady je podepsána Blažena, no a Richard Miller teď bude zpívat písničku Tlakováníš.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

Na vaše přání tady na pondělním večerním Blaníku doznívá taky Richard Müller, písnička s názvem Tlakování. Radio Blaník. A protože nám blíží se 20. hodina, která tady bude přesně za 4 minuty, znamená to, že jsme v polovině těch dnešních písniček na přání. A koho, že jste si přáli ještě dneska slyšet? Blázen žárlí. Tak je to třeba Jakub Smolík, který tady bude stejně tak jako Olga Lounová. A nebo jako Petra Černocká. Dál vám na Blaníku tedy hrajeme hezky česky.

0: počasí.
1: Čeká nás většinou jasná noc, trocha oblačnosti bude zpočátku hlavně na severovýchodě a teploty budou klesat k 11, v údolích i k 8 stupňům Celsia. Úterý nabídne opět velmi vysoké až tropické teploty, obloha téměř bez mráčku a teploty se dostanou i k 32 stupňům Celsia. A sluníčko třeba v Rakovníku, zítra tedy 8. září vychází v 6:30 a zapadá v 19:34. Nad obzorem tedy vydrží 13:04.
0: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
1: Půl minuty a bude 20:00.
0: Mirek Téra
2: na rádiu Blaník.
1: Za nás všechny z Blaníku vám přeji poklidný pondělní večer a pokračují 7. zářijové písničky na přání, do kterých částí naší země anebo planety nás zavedou, to ukážou další minuty, a tak buďte napříjmu. Teď Petra Černocká a společně projdeme se pasáží Luna, tak hezký poslech.

0: Velmi sympatická Petra Černocká nám zpívala na pondělním večerním Blaníku.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Pokračujeme písničkami, které jste si objednali na našich webových stránkách, pochopitelně v předstihu, protože na Blaníku vám hrajeme na písemná objednání a na písemná přání. A tak tady, kam se teď vydáváme, vypadá to, že nedaleko Stodu, pokud se nepletu, do Lelova. Pozdrav do Boudy, zapijeme vybírání brambor. Tak to vzkazuje David a vybírá Karla Gotta a Nočního krále.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio

0: I tentokrát vám musím poděkovat za hudební výběr. Karel Gott, Noční král, skutečně jste trefali, jak se říká, hřebíčkem na hlavičku, protože dnes si hrajeme výhradně hezky česky, protože je první pondělí v měsíci a víte, že dřív než Karel Gott naspíval písničku Noční král, tak původně to byl Roy Orbison někdy v roce, jestli se nepletu, 1991 a Karel Gott ji naspíval o nějakých tuším 6 let později, takže další písnička na přání v tuto chvíli na Blaníku za námi a my už míříme za tou další hezkou českou a navíc tentokrát dokonce i pohádkovou, tak tedy dobrý den, milý Blaníku. Prosila bych zahrát písničku k narozeninám našemu synkovi, který slaví 9 let, Štěpánku. Ze srdce ti přejeme krásné a veselé narozeniny. Jedno velké přání se ti splnilo. Vrátil ses na starou školu a už dostáváš samé jedničky. Přejeme ti srdce ze srdce hodně štěstíčka a zdravíčka. Přeje mamka, táta, Janička, Kristýnka, Tomáš a také babička a děda. Tvoje milující pejskové, které nade vše miluješ. A dva báječní kocouři, ti všichni teď se přidávají ke gratulaci a k písničce od Jiřího Stracha a Barbory Seidlové. Nám se stalo něco překrásného. Tak tady je.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Pátkové písničky jsou tady na Blaníku jako doma, zvlášť pak mezi písničkami na přání. Tak nám pište. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A protože nám píšete v časovém předstihu na našem webu, tak připomínám, že tento týden stihnete objednat písničku, pokud teď sednete k internetu a začnete listovat našimi stránkami a nechávat nám tam vzkazy. Ještě třeba pro Irmu, také pro Denisu nebo Denise, kteří mají svátek v pátek. Dále v sobotu to bude Marie a také Mia a nebo Lubor pak v neděli. Tak to jsou oslavenci tohoto týdne, ne pouze jediní pochopitelně, ale ty, pro které s tím třídenním předstihem stihnete objednat písničku. My se ale teď vydáváme za dalším z vašich vzkazů. Budeme hrát, jak se tak dívám, k narozeninám. Milá Sárenko, dnes 7. září máš svůj velký den. Celá naše parta ti přeje všechno nejlepší k 50. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, smíchu a splněných přání. Ať je každý tvůj den plný radosti a krásných lidí kolem tebe. Užij si narozeniny naplno, protože dneska slavíš ty. Posíláme obrovské obětí a pozdrav od celé tvojí party. Mireček a Melanie, Věruška a Denis, Pamelka, Peťulka, Adelka, dále Nikolka, Hanča s dětma a manželem. Milujeme tě, kopretinky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

Hanička písnička vám zpívala na večerním Blaníku, písničku Já nemám strach. A my pokračujeme dalším vzkazem pondělního večera. Tentokrát budeme opět slavit narozeniny a míříme do našeho hlavního města. Tak tedy milá švagrová a také ségra Aja oslavila v neděli své 37. narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, hodně štěstí, lásku, spokojenost, pohodu, dobrou náladu, klid a ať jí vše vychází. Máme jí rádi, vzkazují Zuzka a Alex se vzkazem Ozvi se. Někomu chybíš, vše nej, nej, nej. Tak to je doslovný citát tohoto vzkazu a přichystána už Olga Lounová s blahopřáním, neboť je tady písnička Narozeniny.

Jak se zdá, tak písničkou Olgy Lounové Narozeninová tady na pondělním večerním Blaníku. Oslava narozenin nekončí, kde budeme slavit dál s dalšími vzkazy. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a přeje svojí Lucii Brejchové. Petr, jsem rád, že jsi a že jsme se po více jak 10 letech našli. Je mi s tebou moc hezky a děkuji ti za to, jak jsi mi se vším pomohla, vzkazuje. No ale ještě by tady byl jeden vzkaz. Prosím, zahrajte písničku pro moji největší

Lucka Vondráčková vám zpívala teď z pondělního večerního Blaníku, jak jinak než na vaše písemné objednání. Na přání hrajeme podle vás večer co večer. Věnujte někomu část večerního vysílání Rádia Blaník. Napište nám na našem webu radioblaník.cz, komu bychom měli zahrát jeho oblíbenou písničku. Přijdete k tomu váš osobní vzkaz a udělejte někomu naprosto neskutečnou a nefalšovanou radost. Za chvíli se o to pokusí třeba i Činasky se skupinou Tabáček. Ano, na vaše přání vám Blaník tedy dál hraje hezky česky, tak hezký večer.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem mi hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na puty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, i totiž hrozně chybím, zjišťuju to ponenáhlu a málo se mi líbí.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Hezký večer vám všem s Blaníkem. 8:59, pojďme udělat opět někomu radost. Jeho oblíbenou písničkou tentokrát míříme do hrádku u Rokycan naše milá maminko Helenko Prokopová. Vše nejlepší k narozeninám a hlavně hodně zdraví, štěstí ti přeje taťka a vybírá trochu té nefalšované pohody se skupinou Činasky a písničkou Tabáček.

0: Huš Matuš a Zuzana Norisová. To byl Stín katedrál. No a my pokračujeme dalším hudebním dárkem pondělního večera, který jste si objednali z hrádku u Rokycan. Vše nejlepší, milá maminko, Halenko. Přeji ti pevné zdraví a štěstí do hrádku u Rokycan. Tvoje dceruška Helča, která vybírá Holky a písničku s názvem Pro mámu.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník. Rádio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Lanický archiv ukrývá mnohdy velké perličky. Jedna z nich právě dozněla od Petry Janů, písnička má pouť. A my právě teď pokračujeme dalším vzkazem mezi písničkami na přání. 6. září by se dožil 67 let, moje milovaná by se dožila 67 let. Moje milovaná žena, která předčasně odešla. Tuhle písničku stihla zpívat své vnučce, které byly pouhé 2 roky. Moc nám všem chybíš, už to budou 4 roky. Nikdy nezapomenu, Linda se písničku dodnes pamatuje. No a to je vzkaz, který dorazil z Podlesí od Vladimíra a písničku bude teď zpívat Jiří Šalinger. Jahody pražený.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Jiří Schellinger, Jahody mražený, tady na pondělní večerním Blaníku, kde jsme se přiblížili k poslednímu hudebnímu dárku tohoto večera. Dobrý den, prosím zahrát písničku mému příteli Lukášovi, kterého moc miluju, vzkazuje Veronika, píše z Pardubic a vybírá Jakuba Smolíka.
1: Je první pondělí v měsíci.
2: Rádio Blaník.
3: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

Jakub Smolík v závěru pondělních písniček na vaše písemná přání. Rádio Blaník. Podle vás bude Blaník hrát opět zítra úderem 19. hodiny. Určitě si to poslechněte. Opět to budou 2 hodiny plné nejen vašich hudebních dárků, ale tím samozřejmě také pestré plejády vašich oblíbených písniček. No a v té další hodině, jestli mohu napítnout, tak určitě si počkejte na Ivetu Bartošovou. Znalci si určitě rádi počkají na Lucii. A řada dalších, třeba na Marii Rotrovou. Večerní Blaník vám tedy i v té další hodině bude hrát hezky česky.

0: Vaník počasí. Rádio
1: Vaník. Čeká nás většinou jasná noc, trocha oblačnosti, bude zpočátku hlavně na severovýchodě a teploty budou klesat k 11 v údolích i k 8 stupňům Celsia. Úterý nabídne opět velmi vysoké až tropické teploty, obloha téměř bez mráčku, ale ty teploty se dostanou až ke 32 stupňům Celsia. A pronostika říká, jaké počasí o Panny Marie narození. Takové bude po 4 neděle. No, těšme se.
0: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
1: Je 21 hodin.
0: Mirek Téra
2: na Rádiu Blaník.
1: Hezký večer s Blaníkem vám přeji, ať už jste si nás naladili kdekoliv, všude se určitě najdou dnešní, ale i zítřejší oslavenci, jak jsme se přesvědčili i v dnešních písničkách na přání, a tak za chvíli zalistujeme stránkami kalendáře, abychom tedy dnes ani zítra na nikoho nezapomněli. O tom už za malou chvíli, chystám také reprízu dnešní Dobré zprávy a samozřejmostí je dobrý výběr písniček, ze kterého si určitě vyberete všichni. Na úvod tu mám třeba Xindla X a Olgu Koenigovou, tak ještě jednou hezký a poklidný večer.

0: Tolik Lucie a srdce tady na večerním Blaníku. Nejprve si pustíme velmi, ale velmi příjemný hlas. Poznáte?
1: Blaník Radio.
0: Ano, tento hlas z našeho vysílání hned vedle hlasu Pavla Novotného slýcháte vůbec nejčastěji. Je to takzvaný staniční hlas Rádia Blaník, který patří herečce a dabérce Regině Řandové, kterou tímto velmi zdravím. A hlavně stejně tak jejím 18 s tím 58 jmenovkyním blahopřeji k svátku. Mimochodem je to jméno latinského původu, které označuje královnu. Svátek má ale také každá Regina, Regina a Rea. Tak užívejte svátečního večera, přejeme všechno jen to nejlepší. A ještě musím zmínit a připomenout jméno české scenáristky a režisérky Marie Poledňákové, která se narodila 7. září 1941 ve Strakonicích. 8. listopadu 2022 nás pak opustila. No, zítra? Zítra budeme opět slavit svátky. To bude tady 8. září. To bude tady 8. září a to budou slavit svátek všichni jménem Mariana, Marion, Miriam a Mariola. My se ale teď pojďme vrátit k písničkám a z těch písniček mohu nabídnout opět další řadu hezkých českých, tak připraven v tuto chvíli je třeba i Dalibor Janda a Oheň, voda, vítr. Tak tady ještě jednou všem dnešním oslavencům krásný sváteční večer.
1: Rádio Blaník, jsme rádio.

0: skupinou Jelen. Dáš se mraků, kterou cestou se dá. Všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát. Tak poklidný zářivý večer s Blaníkem, kde vám hrajeme hezky česky.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

0: Ilona Čáková, Zavři oči, když se červenám.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Na večerním Blaníku se teď jako mávnutím kouzelného proutku vracíme do našeho odpoledního vysílání s Ivou Leckou, kam také dnes přispěla Sára Dvořáková, tak povídej a potěš naší zvídavou mysl.
2: Některé druhy, ať už rostlinné nebo živočišné, už z naší planety zmizely. Ve volné přírodě je nenajdete. Přesto ale nemusí být definitivně ztracené. Důležitou roli v jejich záchraně totiž hrají zoologické a botanické zahrady. A jednu opravdu dobrou zprávu máme z Ostravy. Tamní zoo se stará o 14 druhů a poddruhů, které jsou podle mezinárodního seznamu ve volné přírodě už vyhynulé. 7 z nich jsou zvířata a dalších 7 rostliny. Mezi zvířaty najdeme třeba jelena milu, siku vietnamského nebo několik druhů vzácných ryb. A Ostravská zoo se od roku 2024 stará také o rostliny, které už v přírodě nerostou a patří k nim například alula z Havaje nebo endemit z Nového Zélandu nádhernice rudá. A pokud chcete některé z těchto vzácných rostlin vidět na vlastní oči, můžete se vydat přímo do botanického zázemí Ostravské zoo. Komentované prohlídky tam probíhají o víkendech vždy v 11 a ve 14 hodin a jsou v ceně vstupného.
0: Sáro, my děkujeme, krásný večer.
2: Ahoj.
0: A další dobrou zprávu tady budete mít přichystanou opět zítra odpoledne po 14:30.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
0: A co nás čeká dál, tak jednak ve 22 hodin písničky z lásky a pak také třeba Pavel Žalman Lohonka, kdyby tady byla taková panenka. Tak příjemný večer.

0: dále budeme dělat vše pro to, aby váš večer s Blaníkem byl stále poklidný a příjemný. Rádio Blaník. A tak vám budeme dál hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás většinou jasná noc, trocha oblačnosti bude zpočátku hlavně na severovýchodě a teploty budou klesat k 11 v údolích i k 8 stupňům Celsia. Úterý nabídne opět velmi vysoké až tropické teploty, obloha téměř bez mráčku a teploty se dostanou i ke 32 stupňům Celsia. A slunce třeba ve Znojmě zítra vychází v 6 hodin a 22 minut, zapadá pak v 19.24. Nad obzorem se tedy udrží 13 hodin a 1 minutu.
1: Jak bude? A co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: S večerním Blaníkem si v dalších chvílích dopřejte poctivou porci romantiky, kterou zajistí pochopitelně písničky z lásky. A ti vám tedy i dál v naší společnosti hezky přeje Mirek Téra, těším se na vás případně po půlnoci a za malou chvíli už bude 22 hodin.

sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop bít na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád.

pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád. Do písku kreslit kruh na pořád, budu splácet věčný dluh na pořád, budu hlídat dračí sluhy na pořád, budu opakovat, že jsem tvůj na pořád, budu vítat slunce rudé na pořád, budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Dobrý poslech úterního Blaníku vám za celý náš kolektiv, který pro vás chystá i to noční vysílání, přeje Mirek Téra. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost na noční směně nebo třeba i na cestách. A pokud se snad náhodou teď pohybujete na trase Praha-Bratislava, pak jste nejspíš na dálnici, jejíž stavba byla zahájena v tento den

roku 1967, je to tedy 59 let. Měl bych tu ještě jedno zajímavé výročí 8. zářijového dne. Tentokrát ale z roku 1972, kdy měla premiéru pohádková filmová komedie režiséra Václava Vordíčka s Petrou Černockou v hlavní roli, tedy Dívka na koštěti. A komu dnes budeme blahopřát k svátku? Dnešek nám připomíná celkem 4 jména. Svátek má tedy Mariana v počtu 2194 zástupkyň, 82krát se vyskytující jméno Marion, 67krát pak zastoupené Miriam a také 61krát Mariol. A my vám všem blahopřejeme. Mezi významné osobnosti české kultury, které se v tento den narodily, patřil třeba hudební skladatel Antonín Dvořák, který přišel na svět v Nelehoze vsi roku 1841, a vzpomenout musím i na velmi oblíbeného českého herce pana Václava Postráneckého, který se narodil v Praze roku 1943. Tolik tedy jen velmi krátce k významným osobnostem tohoto dne a s pranostikou Panny Marie narození, Vlaštoviček rozloučení, přilétají na Blaník další hezké české písničky. Tak hezkou noc.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Uprostřed šílenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě polojasno až oblačno, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů, na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.